Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní příchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-vík.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.
1: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
3: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října. Gong Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.

0: tedy?
1: I když celý bledý,
0: nemůžu se dívat na to,
1: jak tíní říkají zlato.
0: I přes všechny pády
1: hřeš si na prsou hady.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Bledele čerstvější muzike.

0: Fresh Night.
1: Un reperto forense, pescuto corrente.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby. Aneb než zůstane poslední pojízdní vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
2: Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní příchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-vík.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.
1: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Nenechte se zmást lidským okem. Dobré ráno, mo nevíš, jak dneska bude? No ještě, že tu jsem já ti to řeknu, neboj se.
3: No jako zataženo déšť zatím a myslím si, že možná potom by se to mohlo postupně protrhávat, ale jako sluníčko úplně člověče jako na 20
2: nebude,
3: nečekám,
2: no. Sluníčko nebude,
3: patnáctky.
2: Protrhovat se to asi taky úplně nebude, ale za to nebude úplně zima, jo? 15 až 16, to jsou maximální teploty, které dneska naměříme. Na horách v maximech dneska 11 stupňů a deštivo. Takže dobrý.
3: Takže moje oko to vidí stejně.
2: Víceméně.
3: I v té dně.
0: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
3: Fresh zprávy. Dobré ránko, přijeme 2 minuty po 6. Pojďme na zprávy. Ostravě povládne v následujících letech koalice tvořená hnutím ANO a Starostové pro Ostravu. Až do ustavujícího zastupitelstva ale budou strany jednat ještě o třetím koaličním partnerovi, aby měli v zastupitelstvu pohodlnější většinu. Nepříjemné komplikace pro řidiče přineslo včerejší odpoledne v Karviné, kde na křižovatce ulic 17. listopadu a Poštovní neočekávaně vypukl požár autobusu. Vozidlo bylo naštěstí odstavené a bez cestujících. Havárie ale zkomplikovala dopravu ve směru na Karvinou ráj. O víkendu se v zoologické zahradě Ostrava narodila 2 mláďata levharta ceylonského. Jejich matkou je zkušená samice, která v předchozích letech odchovala už 4 potomky. Pavilon indické šelmy je dočasně uzavřen pro návštěvníky, aby měli pohodlí. Baník v neděli hostí Spartu, to nejde taky sport, no a teď už doprava.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: V Ostravě zatím po 6. hodině je docela klid, děkujeme za to, jezděte opatrně a pomalu. Pozor si ale dávejte v Opavě před velkým, nebo respektive za velkým kruhovým objezdem směrem na Šumperk a Bruntál se srazily 2 osobní auta. Aktuálně probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Další informace nabídneme do hodinky. Vy můžete vaše komplikace z cest posílat na telefon nebo WhatsApp a nebo aplikaci Fresh Radio. Ještě zmíním to telefonní číslo 77337 136.
0: Doprava?
1: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Růžový soud. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. 2 noci, 2 haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
6: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
7: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
9: Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernýs. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
8: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: zpracovat, nebo?
1: Jo, jo. Všechno je v naprosté normě, všechno je v naprostém pořádku,
0: a
1: pane
0: takže
1: Pernický.
0: Takže máš ty výsledky pozitivní nebo negativní?
1: No, všechno mám v normě.
0: Je to ošemetné u té krve,
1: všechno mám v normě, takže tady bych raději jako nespekuloval nad tím, jestli je to pozitivní nebo negativní. Je to
0: takže
1: v normě,
0: zprošel.
1: Je to v pořádku. A na ten poput já se té sestřičky ptám včera do telefonu a říkám, a sestři, ona už, jo, jo, všechno v normě, pane Pernický, mějte se na skladu. A já říkám, moment, moment, sestři, já bych chtěl být dárce krve. Ona, no a co já s tím? S tím mě trošku vykolejila. Jo, jakože já jsem myslel, že mi poradí, nebo mě jako řekne nějaké průvodní slova, protože informace o tom, že by bylo krve dostatek, jsou, respektive nejsou. Jo.
0: Ne, pořád se schání, jasně.
1: Krve je málo.
0: Důležitá.
1: Krve je málo a já jsem si řekl, že bych chtěl být jako prospěšný světu alespoň tímhle, takže jsem si řekl, budu darovat. A čekal jsem, že právě kdo jiný než sestra mé doktorky mi řekne, jak na to. Tak říkám, no a dobře, no a tak jakou mám krevní skupinu? A
0: ona, jak
1: já to mám vědět? A já říkám, no tak teď jste mi brala krev, tak já myslel, že to víte, ale my jsme dělali obraz, my jsme se neptali na skupinu. Říkám, no dobře, ale tak jakože, když teda jako bych chtěl darovat, tak co musím teda udělat? Co je jako povinnost, abych mohl jít do toho krevního centra a jít darovat? A říká, no, musíte tam prostě přijít a oni vám vezmou krev, jo, a z toho zjistí, jestli jste vhodný dárce nebo ne. A teď já si říkám, jo, takže já tam půjdu poprvé teda zjistit, jestli jsem vhodný dárce nebo ne. Vezmou mi několik litrů krve
0: a
1: pak ta krev přijde vniveč, jako, nebo jako,
0: jak to bude? Tak pokud nebude použitelná, tak co chceš dělat s krví, kterou nevyužiješ?
1: A co s ní udělat, tak to jí vylijou, jako?
0: Tak jako když nebudeš zdrav, třeba pro, chápeš, jo, to oni potřebují jako zdatné jedince.
1: Tak ať mi, když tak vrátí, ne, nebo jako,
0: Honzíku,
1: tak kde jsme?
0: Jednou, když půjdeš do nemocnice, určitě neprohloubíš, protože když ti to nevyjde u krve, jo, když nebudeš hodný dárce, tak vždycky můžeš darovat sperma. A tam tak složité to u toho podle mě není.
1: A pozor, tak tam bych byl ale výborný dárce, tam,
0: jo.
1: Jo, tam by to fungovalo.
0: Tam,
1: to, jako,
0: tak...
1: já bych mohl darovat. Já bych mohl darovat.
0: Takže bys mohl často darovat, jo, třeba.
1: Obden. Podle mě každý den bych mohl.
0: Jo, vidíš, to má od přítelkyně radost.

0: krásné téma po ránu, myslím si, že obohacující a hodně chlapů o tom ani neví, jo? Takže já bych rád navázal. Když teda nevíde darování krve, to teprve musím zjistit, tak Monča přišla s nápadem, že bych klidně mohl darovat sperma, jo? Toho mám jako dost a to pravděpodobně bude v pořádku, i když ani to jsem jako nikdy nezjišťoval, jo?
1: Jo, a ty se chceš tady tomu věnovat, jako to zrovna není téma, které bych potřeboval poslouchat 6 hodin 22 minut, ale potřebuješ si odložit evidentně, no, tak říkej.
0: Já jsem jenom jako chtěl říct, že proto musíš splnit nějaké teda podmínky. A
1: jako
0: vlastně,
1: jaké, třeba IQ test?
0: No, skoro, protože samozřejmě je podmínkou vzdělání, jo?
1: Dobře, dobře. Vysokoškolské nebo ti stačí základní?
0: Stačí, ne, je střední. Jo, musí být střední, se základním
1: střední,
0: nechoď.
1: Dobře, takže musíš mít na to, aby si daroval tady tuhle tekutinu, musíš mít maturitu.
0: Musíš mít maturitu.
1: Bez vad, co dál musíš mít?
0: Potom je tady důležitý zmínit i věk, jo, protože u dárců krve se může darovat až do 60 let,
1: aha,
0: tak u dárců spermatu je to trošku jinak, jo, logicky, že?
1: Míň 18.
0: No, je... 18 až 20, 35, promiň, jo?
1: Jenom 35?
0: Je to tak.
1: A já znám tolik kvalitních jako kousků po... nad 35.
0: Tak pozor, potěším tě, protože jsou tady kliniky v Česku, aha, které mají tu hranici posunutou do 38, dokonce některé až do 40.
1: To jsou hodní teda, jo? Že? Na vás.
0: Takže děkujeme za to. Zdravotní stav musí být vynikající, fyzický i psychický, jo? Takže jenom tak. Pozor, životní styl, nekuřák, nebo ochota proto přestat kouřit. Striktní, neuživatel drog a musí být bez závislosti na alkoholu.
1: Jo.
0: No, občanství tam je taky velmi důležité, musí mít platné zdravotní pojištění v České republice,
1: ano,
0: a občanství přímo v České republice. Jo? A teď pozor, je tady jako za to, takhle, zadarmo ani kuře nehrabe. A teď si představ, že za takový jeden odběr dostaneš dokonce finanční kompenzaci a to v ceně 1500 až 3000 korun.
1: A prosím tě, a kdo rozhodne, kdo dostane 1500 a kdo rozhodne, kdo dostane...
0: Výborná 500. Otázka, Moni, děkuju ti za ní. O tom rozhodne takzvaný spermiogram. Jo, testuje se koncentrace, houstnutí, pohyblivost spermiček a tvar spermiček, jo.
1: Ono to má i jiný tvar, než,
0: no,
1: než
0: může,
1: známe
0: může mít,
1: z animovaných filmů. Třeba.
0: Může mít, protože ono se opravdu vyšetřuje kompletní celá ta spermatická tkáň, musí dobře snášet, proces zmražení musí být ideální, jako je to proces třeba na 3 hodiny, tady píšou, jo, že to není jen tak, že jako oni vezmou vzorek a je.
1: Jo, tak asi Honzi to vezmu zpátky, možná fakt bude jednodušší darovat tu krev.
0: Jo? Tak jo, tak díky. Tak já volám krevní centrum.
2: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní příchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-week.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.
5: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
1: No, super.
6: Co no, super?
7: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.

0: Honzíku, máme dotaz ze strany našich posluchačů. Protože věřím, aha, že to zajímá muže i ženy.
1: No.
0: Jak to máš teda s tou svojí kamarádkou, respektive sousedkou, které si tak jako nabídl vzácné tělní tekutiny, respektive možná je ona po tobě chtěla.
1: Počkej, to je ale dávno teda, to koukám, že si na to vůbec jako někdo vzpomněl.
0: No
1: to
0: vzpomněl,
1: je
0: ty si o tom hustý, jednak no. Si o tom mluvil dlouho, často, a jednak si byl patřičně hrdý na to, že si byl požádán,
1: ano,
0: o to, aby si věnoval svůj genetický materiál.
1: Správně si tomu neupravila, já byl o to tehda požádán, no. Jo, sousedka říkala, že by si strašně přála mít dítě jako já. Aby byla jako já, jo? Že by jako tak inteligentní, hodný.
0: Dobře, na čem to ztroskotalo teda?
1: Laskavý, no, nevím, no.
0: Rozmyslela jsi to ty nebo ona?
1: Asi tak nějak jsme se o tom jenom přestali bavit.
0: Jo, jo, ale jakoby to vykrystalizovalo to teda jako...
1: Moje nabídka stále platí.
0: Jasně.
1: Jo,
0: jako.
1: Moje banka je stále připravena půjčit, darovat, jako nemám s tím problém, nemám, ale nějak jsme jako od toho tématu opustili, tak každý se vydal svým vlastním životem, dokonce teď podle toho, koho potkávám na chodbě, tak si myslím, že ona už nového dárce našla, takže...
0: Aha, no tak to je odpověď.
1: Takže si myslím, že to je jako vyřešené vlastně, no.
0: Okay.
1: Jo? Takže tak uzavřeme téma, prosím vás, darování čehokoliv. Pojďme se dostat zpátky do tempa ranního vysílání. Dobré ráno přejeme.

0: dneska nějaké jako velice inteligentní to ráno, jo? Ty nás tady vzděláváš, vlastně edukuješ už od 6. hodiny.
1: Tak to ale vždycky ne,
0: a já, no, já mám třeba ráno úplně jeden blbec, jako jo, že,
1: ale...
0: jo, a nejsem sama, myslím si, že kam já se hnu, tak jsou lidi, co stejně jako já tápou, jo, příklad. Jela jsem v tramvaji, přijela pro mě ta neoblíbená tramvaj, taková ta, která se ti asi dobře řídí.
1: Ta postarší?
0: Ale... Ne, právě ta nová, jedna z těch nových, kdy máš ty sedadla ne jakoby za sebou, ale podélně, podél té tramvaje, víceméně často.
1: No.
0: Jo?
1: No.
0: Mně to jako nevyhovuje, mi připadá, že se tam nedá sedět, pořád
1: jasně,
0: se na někoho mačkáš, nemám tuhle tramvaj ráda a navíc jsou dveře po obou stranách, jo?
1: Co?
0: No, tak máš jako u stejné tramvaje, jako jo, ale, nebo i u jiných. Máš dveře na obou stranách, jo?
1: Na levé i na pravé.
0: Jo, ta ti potřebuji jako říct, že můžeš vystupovat vpravo i vlevo.
1: No, ale v Ostravě se nikde vpravo i
0: no,
1: vlevo.
0: No právě, teď ti to chci jako říct, ale ty dveře tam jsou i na
1: jasně,
0: té protější straně, jo?
1: Rozumím.
0: O to jde.
1: Řeknu ti tajemství, jo?
0: No.
1: Ty dveře na levé straně jsou dokonce zajištěné šroubem, nejdou otevřít. Nejdou,
0: to je úplně jako jedno, pro nás ráno to bylo jedno, protože my,
1: okay,
0: jak sedíš ty tramvaj a teď máš ty sedadla jinak, než jsi zvyklý, to
1: jasně,
0: znamená, že třeba jako sedíš i opačně v protisměru, mm-hmm, teď najednou ti přijede ta tramvaj na zastávku obchodní centrum Karolina,
1: mm-hmm,
0: a ty chceš vystoupit, najednou ty dveře vidíš periferně hned u oka, ty jedny,
1: ano,
0: si postavíš, zmáčkneš čudlík a říkáš si, proč ti neotevřou, když vstupuješ do koleiště, že? Jakoby.
1: Ty pane šoféře, otevřete!
0: Ne, tak nás to překvapilo, myslím, no, že tři jsme u toho stáli a pak všichni, teda my, já jsem blbec a teď jsme letěli jinam, jo.
1: Jejda, ale pane, buď v klidu, i takové dny prostě jsou a možná pro tyto občany, spoluobčany, spoluobyvatele, je vhodný jukebox.
2: Jukebox Fresh Radio.
1: Takže komu, co, kde, proč a jak? Taky jste dneska neotevřeli dveře z tramvaje, nebo jste třeba vůbec nevstali. Jaký je váš ranní problém? Dejte nám to vědět, 773 37 136,
0: anebo
1: taky
0: pojďte
1: náš WhatsApp, naše aplikace.
0: Aplikace. A pojďte fakt jako řekněte na sebe něco, ať si nepřipadám tak hloupě, jo? Že,
1: neboj,
0: že nejsem sama, co...
1: Moni, nepřipadá. Ne, v pohodě. Já jsem si třeba dneska nestihl dát snídani.
0: No vidíš, a já jsem si koupila kafe v pekárně, které jsem tam nechala. Málem.
1: Jo.
0: Já to zapomněla.
1: Takže dneska by se na přání měla nechat zahrát, ale to je jako, něco podle mě.
0: Jo, jo.
1: Tak necháme to otevřené, pojďme na to. Jukeboxy startují.
2: Pošli hlasovku. 77 337 136. Jukebox Fresh Radio. Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: Firemní akce. Takže zase salonek, chlebíček a po hodině všichni koukáme, jak se nenápadně vypařit.
4: Tak na to zapomeňte. V Umparku můžete mít celý areál jen pro sebe. Rozhýbat své kolegy, dát si společnou challenge, drink anebo vyzkoušet exkluzivní catering a pak to rozjet třeba na parketu. Trampolíny, nafukovačky, atrakce, bar, DJ a nejen nudnotuctovka. Od teambuildingu přes Family Day až po firemní večírek, který se klidně protáhne až do noci. Firemní akce jinak. Umpark Ostrava. umpark.cz.
2: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.
5: Bon appetit.
2: Monika Dudová a Honza Pernický.
5: Bon appetit.

0: úplně stejně. Dnes nevyšlo, zítra to třeba vyjde. Tolik Adelka, která je na cestě do Chvíjku Místku a naprosto mě chápe.
1: Adelko, dobré ráno, tak hlavně opatrně, ať třeba někde nepíchneš, jo?
0: Ne, Adelka, třeba. Adelka, podívej. Adelka říká, že cesta ráno z Ostravy do Chvíjku je dlouhá, proto vyjíždí se značným jako náskokem, aby to pro ní bylo OK a poslouchá nás vždycky, takže cokoliv rychlého ji udělá velkou radost.
1: Dobře, a já říká, jsem vybral.
0: Jo? Už máš?
1: Jasně.
0: Dobře,
1: nebo
0: tak jo.
1: Ona
0: tak
1: má nějakou preferenci?
0: Ne, ona jenom chce, ať to je.

0: Kdo to je?
1: To je Miki?
0: To je Miki.
1: Mikolas. Mikolas.
0: To je jedno, Mikuláš, myslíš,
1: Mikuláš,
0: jo?
1: Mikuláš, do frýtku právě.
0: Tak jenom, aby Adelka věděla, víš?
1: Boj z dot kraj.
0: Toho pána neznám.

0: Já taky Fresh Radio, 7 hodin a taky zprávy.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: Z počátku dneška nebo dneska zataženo, déšť postupně bude ubývat oblačnosti. My se dneska dostaneme a vyškrábeme na teploty někde mezi 13 až 16 stupni, na horách 7 až 11.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy.
0: Lékaři obsadili zastupitelstva na Ostravsku. Mezi okresy má Ostravsko po komunálních volbách druhý nejvyšší podíl lékařů v zastupitelstvech. Zasedne jich tady 24 od neurochirurga po zubařky. V Ostravě jeho letos pokračovaly rozsáhlé opravy chodníků, které vycházely z rekordní investice v minulém roce. Během letoška se opravovalo nejvíce ve Výškovicích, kde radnice investovala kolem 30 milionů korun. V jedné zastavené části se obyvatelé potýkali s nedostatkem parkovacích míst. To radnice vyřešila navýšením počtu na místo chodníku, avšak změna nevyhovuje jiným obyvatelům. Budoucí rodiče i další zájemci si budou moci prohlédnout dnes prostory nemocnice Porodnice v Ostravě Vítkovicích. Den otevřených dveří se uskuteční právě dneska. A ne, kecám, 15. je zítra, takže beru zpátky. Zítra od 10. do 16. hoďky. Návštěvníci si prohlédnou zrekonstruovaný porodní sál, také oddělení 6. nedělí, no a i rodinný porodní apartmán. Česká obchodní inspekce zjistila při kontrolách na letošních dnech na to v Mošnově nedostatky u 6 ze 14 prověřených stánkařů. Ve třech případech prodejci prodali alkohol mladistvým, inspektoři odhalili taky chybějící cenovky anebo nedostatky v označení hraček. Originální móda, šperky, nábytek a inspirace pro bydlení. Tenhle designový festival se letos poprvé uskuteční na Černé louce v centru Ostravy. Od 6. do 8. listopadu nabídne tvorbu více než 150 značek a tvůrců, workshopy, přednášky i gastronomii. Letošní ročník propojí téma chyba neboli error. No a taky něco ze sportu. Baník totiž v neděli hostí Spartu.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: O tom, jak se jezdí ráno z Ostravy do Frýdku-Mísku, to už jsme si díky Adelce stihli nastínit a řekli. Po Mariánsko-Horské se včera proháněl černý Kodiak. Třeba bude mít i dnes chuť na kontrolu právě v těchto místech. Takže děkujeme Daliborovi, že nás informoval. No a vám ostatním přejeme krásnou cestu, kdyby cokoliv aktuálně. Jsme tu, abychom to poslali dále, ať víte.
1: Doprava?
2: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Buongiorno amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
6: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
8: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
9: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, Vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
8: Vyhrávej skvělé ceny. Monika Dudová a Honza Pernický. Na Fresh Run.

0: tě v práci nelepí, že jo? To je,
1: ne,
0: to je
1: prostě nejde.
0: Jako třeba Moni s tvým ránem, jo? Dneska tak. Ráno v tramvaji špatně, stála si u špatných dveří, dokonce si málem zapomněla v pekárně kávu.
1: To mně se nestává a nechápeš jako proč, jo? Protože ty víš, že se dějou divné věci, ale nejsi schopen je ovlivnit.
0: Je to tak?
1: Jo, to jako absolutně to má nad tebou kontrolu všechno.
0: No, někdy, takhle, někdy schopen ovlivnit to člověk jako má, nebo má tu možnost.
1: No, chce, ale nejde.
0: No, já jsem taky nechtěl udělat problém v práci a najednou přišel.
1: A najednou se stál, jo.
0: A je to tady, no, takže já jsem se jako vlastně dozvěděl, že taky jsem udělal problém, říkám si, dobře, tak co teď? No nic, už jenom jako zbývá jenom se vyslechnout jako verdikt, jo. Aha. Kolik tě to bude stát zípatní pásky.
1: Jasně,
0: a potom jenom jako přijmou tu informaci, no.
1: Abyste rozuměli, my sice tady jako jsme v rádiu, ale každý z nás, jak jsme tady, má nějakou jinou práci, která ho ještě jakoby přeživuje.
0: Tak, jo, udržuje na životě.
1: Protože my tady jsme, že většinou na pár hodin denně, takže každý máme něco. A Honzík v mezičase si jezdí buď to v tramvajích nebo v autobusech jako řidič.
0: Ano.
1: A teď má právě problém, protože ty si, tak řekni, co se stalo, co si provedl.
0: No takhle, ráno mi píše můj nadřízený, jo, můj jako parťák a píše mi, potřebuju, aby si dnes přišel za mnou. A píše mi hodně brzo ráno, říkám si,
1: to není dobré.
0: Tohle mi smrdí. Jako my se bavíme i na normální, řekl bych možná i kamarádské úrovni, v pohodě všechno jako rozdělujeme, jasně, práce je prostě práce, ale říkám si, píše mi v 5 ráno, tady je problém. No, tak mě to nedalo díky tomu, že moje domovská vozovna je hned vedle našeho vysílacího studia, tak jsem si odběhl teď mezi těmi zprávy, já to veřejně přiznám. A dozvěděl jsem se, že jsem neuposlechl nařízení jízdního řádu, jo, a tím pádem jsem porušil, jako byť takovou jako maličkostí, ale porušil jsem chod tramvajové dopravy tady v Ostravě.
1: No ty jsi prostě ujel, řekni to rovnou, ty jako jsi jako normálně. Ujel, někdo chtěl přeskočit z tramvaje na tramvaj, to byl nějaký spoj asi noční a ty jsi jako nečekal, normálně si mu ujel tomu
0: normálně
1: člověku.
0: Normálně na prase, takže prosím vás, vy všichni, kteří jezdíte městskou hromadnou dopravou tady u nás v Ostravě, já se vám strašně omlouvám a nebojte, byl jsem potrestán, dostal jsem.
1: A dost?
0: Mimochodem, zdravím tady na vozovnu Křivou, kde poslouchají Fresh Radio, přeji vám krásnou ranní směnu a posílám Majka Spirita právě teď.
2: Bon appetit! Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit!
3: Buď zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané. Uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012. Pán Boh zaplať. 10 rokov práce. Tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

0: kteří píšou tak hezké a milé vzkazy tady do éteru Fresh Rádia. A tady Monča, moje kolegyně, drahá kolegyně, vám dosvědčí, že se nevymýšlím.
1: Mám přečíst.
0: Prosím,
1: ano,
0: čti.
1: Chválí ti za sebe reflexy.
0: Čti?
1: Veve.
0: Vivi,
1: Veve, naše Veve, to znáš,
0: no.
1: Veve.
0: A jo. Tak to přečti, co píše. Tak
1: prosím
0: přečti
1: tě, tak
0: to.
1: Veve píše, znak silného člověka, když umíš přiznat chybu a omluvíš
0: silného
1: se.
0: Muže, není tam?
1: Ne, je tam člověka, ale aha. Chceš-li, tak klidně můžeme dělat, že je tam muže.
0: Děkuji.
1: Jo, což jako fajn, já taky mám moc ráda, když někdo umí uznat chybu. Je to fakt jako opravdu moc hezká vlastnost. Souhlasím s Veve. A David McDonald taky píše, aj, tady bude někdo chutí o pitikilčo.
0: No,
1: taky on taky, že jezdí pro podnik, takže
0: David
1: asi
0: to zná. Kolega David to zná, mimochodem. Davide, já tě zdravím. Včera jsem Moni Davida potkával, protože já včera byl v pracovním procesu, jo. A včera jsem kolegu Davida Magdolena potkával, jezdil s linkou číslo 13, jo.
1: Aha.
0: A ty ten jeho kulišácký úsměv vždycky, když jsem ho potkal, no, teda... Možná i on včera udělal nějaký problémek.
1: No je vidět, že s tebou soucítí. A to je taky jako hezká vlastnost umět se vcítit do druhé osoby. Takže to je taky asi znak silného.
0: Víš, Moni,
1: může.
0: To my řidiči, řidič ten
1: máte.
0: Tvrdý chleba má, tak to je, no. takže tak, ne. Tak hlavně je to o člověku, že jo? A člověk by podle mě měl umět přiznat chybu.
1: Jo, když tak prostě je to lidské, my se všichni chybujeme, všichni děláme chyby.
0: Je
1: nikdo
0: to
1: není dokonalý, bylo by to krásné, ale takhle to nefunguje.
0: No, já jsem si dlouho myslel, že třeba já bych dokonalý být mohl.
1: Aha, a?
0: No, ale dneska ráno jsem se dozvěděl, že ne.
1: No.
0: No, takže bohužel.
1: Až dneska, no. Buď rád.
0: Ale až dneska.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

0: že jinde za podobné, řekněme, přestupky nebo, pardon, průser, by si byl potrestán úplně jinak.
1: No
0: jo?
1: Je to tak.
0: A hůře, je to evidentně.
1: Moni, je tady vzkaz od posluchače Hodyho, který píše: čau, buď rád, že nejsi v Japonsku třeba právě zrovna, protože tam by tě rovnou propustili.
0: Za jako to, toho, že by si nechal ujet spoj.
1: Přesně tak, jako toho strojvedoucího, co odjel o 2 vteřiny dříve ze stanice. Tak normálně Japonci přišli a řekli, no tak ty si dojezdil, konec.
0: Děkujeme, odejděte.
1: Děkujeme, odejděte. Pozor, ale Japonci nejsou jediní, kteří mají jako nepřirozené, nebo jak to mám říct, neuměrné tresty k tomu, co uděláš, dobře, takže přísné. V Bangladeši, když provedeš v práci jakoukoliv jako chybu, která firmu stojí peníze, nebo nedej Bůh třeba i, já nevím,
0: životy chod, třeba lidské, nebo...
1: Tak to jdeš sedět, že? Ale jakoby chod celé té firmy, jo? Tak dostaneš půlroční ano? pracovní dobu jako čistič kanalizací bez ochranných pomůcek. Jo? Normálně jako sedíš v kanclu, uděláš chybu v desetinné čárce
0: a jdeš mít záchody.
1: Jo? Takže takhle to funguje, takhle bych ti chtěl jako říct. Pracovníci na vrakovištích lodí, jo? Taky v Bangladéši. Tak tam, když někdo třeba nepřijde včas do práce, jo, tak chodí a než jde ta loď třeba do toho vrakoviště, než se jako jde loď sešrotovat, tak uklízí. Ale jakoby věci, které úplně nechceš uklízet, jo, taky bavíme se třeba o toaletách, jo, o výkalech a tak dále.
0: Jo, rybí vnitřnosti třeba.
1: Třeba i takhle.
0: Skelety.
1: Jo? Je tam toho opravdu jako hodně. Jo, takže Bangladeš to má třeba jako takhle. Jo? A pozor, jedna z nejpřísnějších zemí, kde ti opravdu jako sáhnou na peníze, jo, když něco provedeš v práci, je Turecko. Protože v Turecku, když něco v práci provedeš, tak ti seberou až 75% celého platu. Tak promiň, ale mě, kdyby vzali 75% platu, tak bys mě musela na měsíc ubytovat asi, nebo já nevím.
0: Nedal bys to.
1: No asi, jako pak, pardon, 75%?
0: Záleží z kolika, že?
1: Co by mi zbylo? No. tak pozor, no tak já chápu, ale Moni, já beru podpade. Já podpade.
0: Ty bereš podpade? Tak člověče, ty jsi docela to...
1: Za vodou.
0: Jako, že máš prachy, nicméně nečekáš. Monika Dudová

0: toaletu, než budeme soutěžit, co?
1: Je to tady kvíz naopak, oblíbená soutěž ranního vysílání je na spadnutí. I dneska budeme někomu z vás rozdávat možnost dostat se do pátečního finále a v pátek tedy hrát a soutěžit o 2000 korun do Golf parku Lhotka. Pozor, důležité je říct, že kromě toho, že si můžete zahrát adventure golf a tak dále, všechno to, co tam v tom areálu je, tak za tu dvojku se můžete klidně najíst i v tamní restauraci.
0: Já znám takové, kteří...
1: kteří to pro jo, to jsem třeba já, jo.
0: Chtěla říct, že tam jdou opravdu, že oni jsou vyhlášení, oni fakt jako vaří dobře, takže jo, když nemáš ten den nějaké sportovní ambice, tak...
1: A pozor, golf je docela, dělat, jako golf, byť tak nevypadá, tak golf je docela náročný sport, jo, jako on si to člověk jako neuvědomí, ale a pozor, a ti otrlí, ti vytrvalí, ti fakt jako dobří golfisté, ti nejezdí ani autíčkem po tom golfovém hřišti, jo, ti chodí normálně jako pěšky, no. Jo.
0: Ale tak ty jsi to vyzkoušel jednou, ne?
1: Jo, tak já jsem párkrát už golf hrál, jako.
0: Aspoň. Je párkrát.
1: No, já už jsem byl, já měl dokonce i zálusk na to si pořídit vlastní golfové hole.
0: Ty, ale prosím tě, ty
1: je to tak?
0: Ale nelakuj nás tady.
1: No nelakuju, já opravdu jako měl jsem tu ambici. Já jsem blíženec, víš, takže já když něco chci, tak si to koupím. Třeba chtěl jsem se naučit hrát na bicí a už mám 3 měsíce v ložnici bicí.
0: Jo, netknuté.
1: Netknuté. No, já si sem tam zabouchám, ale dobře. Ono to úplně nedává smysl. Jako,
0: pár minut zpátky si se přiznal, že jsi vlastně bohatý mladík. Si prozradil výši svých měsíčních příjmů.
1: Ale ne, oko. To jsem
0: neřek. Takže jsem ti jenom chtěla říct, že golf taky hrajou bohatí lidi, tak...
1: Všechno je vlastně proti mě dneska ráno. Jako. Tak já se omlouvám. Já toho nechám už. Prosím vás, vy můžete od nás dostat 2000 korun. Jediné, co po vás chceme, abyste nám zavolali do kvízu naopak hned, jakmile uslyšíte ten signál, který vás k tomu vyzve.
0: Zatím postoupila Káťa z Pondělka, Káťa z Poruby, tak jsme zvědaví, kdo k ní přijde právě dneska ve středu.
1: Za chvilku jdeme na to, kvíz naopak bude i dnes.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
3: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Ráno má chutnat. Bon app.

0: to tak, kvíz naopak je tady.
1: Jsi mi zněl jako Arno Šteka.
0: Tak se to roztáčí a už to jede.
1: Kdo tam je na druhé straně?
2: Aleš, zdravím.
1: Aleši, taky tě zdravíme, ahoj.
0: Dobré ráno, Aleši, odkud nám voláš právě teď nyní?
2: Z Mariánských hor.
0: No výborně, tak my máme informace o tom, že v Mariánkách na Hulváckém kopci v takovém tom dělíku probíhají aktuálně prý nějaké výkopové práce nebo co, tak opatrně. A Aleši, promiň, ještě mám na telefonu, tak já jenom bych rád ještě zmínil, že máme tady hlášení z dopravy, které bychom jako měli říct, jo. Tak omlouvám se, dávejte si pozor na cihelní kamion, se chystá nakládka. Jo, tak to je všechno.
1: To je všechno. Tak pojďme na Aleši, ať nám neuteče. Aleši, 10 otázek odpovídej, prosím tě, špatně. A pokud se ti to podaří, tak jsi se dostal do pátečního velkého finále o dvojku do Golf Park Holtka, OK?
2: Dobře.
1: Jsi připravený? Jakože můžeme jít na to?
2: Jo, já jsem ready.
1: Ano, dobře.
0: Jdeme
1: tak
0: na
1: jo.
0: To.
3: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
0: Aleši, prosím tě, šupiny má kapr nebo králík?
2: Králík.
1: K čemu slouží boty, Aleši?
2: No, pokrývka hlavy.
1: Dobře.
0: Čím se živí ortoped?
2: Ortoped vyšetřuje oči.
1: Na které části těla máme stehno?
2: Na hlavě.
1: Dobře.
0: Jaké i napíšu ve slově opice?
2: Srdé dlouhé.
1: Co je více? 5 plus 2 anebo 3 plus 3?
2: Více je 3 plus 3.
1: No.
0: Výborně.
1: No.
0: Jo, takže jedeme dál. Má dnes svátek Jana?
2: Ano.
1: Dobře. V jakém měsíci začíná zima?
2: Zima začíná v červenci.
0: Ano, správně. Kolikrát je písmeno P ve slově paprika?
2: 12.
1: A doplň přísloví, co můžeš udělat dnes?
2: Ten je moja mu kopa.
1: Máme to.
0: Výborně.
1: Aleš postupuje, dámy a pánové.
0: Tak oslavná óda pro Aleše. Aleši, gratulujeme, bylo to výborné. Lhaní by ti šlo.
2: Já to docela špatně slyším. A můžu se ještě zeptat, do jaké, kam to teda je ta...
1: Jasně, Aleši, my tě naštěstí slyšíme dobře. Kdyby si vyhrál, tak to máš do Golf Park Hotka 2000 voucher, který můžeš aplikovat buď to na Adventure Golf, anebo na restauraci. Každopádně, jestli vyhraješ, Alíku, to se dozvíme až v pátek, takže touhle dobu buď, jo? Jo, jenom ať jako, ať už se netěšíš, když to ještě není úplně jako jisté.
2: Jo, pravidla znám, jenom jsem nevěděl, jestli to platí i do restaurace.
1: I do restaurace, miláčku.
0: Aleši, ty jako nejsi žádný sportovec, nebo co tím chceš říct?
2: Ale jo, ale do restaurace chodím radši, no.
1: No jasně, jo. Máme podobné hobby, takže buď prosím tě připraven, v pátek se možná ještě uslyšíme, zatím papá.
2: V pátek čekám, ahoj.
0: Aleš, no jo, ale je to kluk od nás, co? To se musí nechat,
1: určitě,
0: já bych řekla, taky že... radši do restaurace.
1: Já si myslím, že my jsme dokonce i zpříznění nějak rodině, určitě.
3: Mr. Worldwide.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: Počasí.
3: V Ostravě dneska oblačno i s možností lokálních dešťových srážek, maximální teploty od 15 do 16 stupňů Celsia. V noci se teploty zastaví nebo dostanou až zhruba ke 3 stupňům. Na horách dneska v maximech 12 stupňů Celsia, oblačná obloha a deštěvo v Beskydech i v Jeseníkách. Tak pláštěnky raději sebou.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
4: Ostravě povládne v následujících letech koalice tvořená hnutím ANO a Starostové pro Ostravu. Až do ustavujícího zastupitelstva ale budou strany jednat ještě o třetím koaličním partnerovi, aby měli v zastupitelství.

0: zastupitelstvu pohodlnější většinu. Nepříjemné komplikace pro řidiče přineslo včerejší odpoledne v Karviné, kde na křižovatce ulic 17. listopadu a Poštovní nečekaně vypukl požár autobusu. Vozidlo bylo naštěstí odstavené a bez cestujících. Havárie ale zkomplikovala dopravu, a to ve směru na Karvinou ráj. O víkendu se v zoologické zahradě Ostrava narodila, protože jsou dvě mláďata levharta cejlonského. Jejich matkou je zkušená samice, která v předchozích letech odchovala už 4 potomky. Pavilon indické šelmy je dočasně uzavřen pro návštěvníky. No a taky něco ze sportu. Baník v neděli hostí Spartu.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava.
3: Dobré ráno všem řidičům, frešákům na cestách v metropoli i mimo ní. Opatrní, buďte v tuto chvíli. V Kopřivnici na Štramberské ulici se srazily dvě osobní auta, policie to vyšetřuje, tak počítejte, že průjezd Štramberskou bude dost pravděpodobně omezen.
0: A od Anet si slyšel poznámku ze silnic, když ti řeknu místečka směr Ostrava, sjezd na Staříč, stojí incit a sjezd na Paskov. Nová Běla stojí celní.
3: Celní správa? No, pozor.
0: Takže jo, tak. Spousta kamarádů dneska na silnici.
3: Opatrně, ať vám na to nepřijdou.
1: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
5: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
6: Restaurant Week po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní příchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-week.cz za 490 a 790 Kč plus rezervační poplatek.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
8: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
9: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady.
5: V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Vrakfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na vrakfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na vrakfest.cz.
9: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernice.

0: jsem se poprvé jakoby s Jirkou Radkem bavila o HR-ku, tak jsme si říkali, ježiš jo, ten festival, to je za dlouho, to bude až v říjnu.
1: No.
0: A bude zítra, že?
2: Je to tady, je to tady.
0: To neuvěřitelně uteklo. I vy jste zváni na takzvanou konferenci, říkáme tomu HR-ko, si možná představíte nějaké jako hodiny na židli v kanclíku u nějakého PowerPointu. Je to taková jako moderní verze toho, jak vás naučit, jak funguje AI třeba, jo, leadership, co je to firmní kultura. Bude tam tak jako přes 1000 lidí, budou tam workshopy, známe osobnosti, budeme si povídat, i my tam teda budeme s živým vysíláním. A vy tam můžete
2: tam
0: být
2: nebudu.
0: Taky. Ty tam, Honzíku, nebudeš, nás se to jako netkne.
2: Mě nikdo nepozval.
0: Živě budeme vysílat asi až od 10. hodinky.
2: Jej.
0: A budeme tam tak do 5. odpolední, takže jo, odpolední dvojka.
2: Takže zas slíznou smetanu oni a my nic.
0: Ale jestli chceš, dveře jsou otevřené, pakliže se chceš v tomhle ohledu vzdělat a přijít na HR-ko, People and Culture Show.
2: Tak ty tam taky nesmíš, ale.
0: Ale že by to bylo v češtině, jo. Ale jako dívej se, jsou tam taková jména jako Lukáš Krpálek. Jo?
2: Olympionik, jasně.
0: Radek Špicár.
2: No.
0: Jo.
2: To už podobně olympionik není, ale...
0: Bude tam mimochodem DJ Rockstar, jo.
2: No, takže osobnosti budou a rozhodně se dozvíte něco navíc, co byste jen tak prostě se sami nedozvěděli.
0: A my cílíme na to, že vás na to HR-ko jsme schopni s Honzíkem dostat v tuhle chvíli a hledáme fakt jako lidi, co se chtějí vzdělat, co to ocení, co budou rádi za to, že se jim otevřou oči.
2: Ano.
0: Do mysli se dostanou nové vědomosti, poznatky.
2: Je to tak?
0: Nuže?
2: Takže nuže, je-li někdo takový, pište právě teď náš WhatsApp.
3: WhatsApp 77337136.
2: Ten, kdo napíše první, ten vyhrává.
0: My vás tam dostanem. Jo?
2: My držíme palce, HR-ko startuje, pokud se nepletu, už zítra.
0: No právě zítra,
2: a
0: 15.
2: A tam můžete být.
0: Je to v Gongu ve Vítkovicích Dolních, jo? To jsme asi neřekli. Neřekli, že?
2: To jsme neřekli.
0: Tak je to v Gongu v Dolních Vítkovicích, to je jenom vy, co máte zájem třeba z Hranic nebo z Mostu, tak ať víte, že je to od
2: Trava. Že to máte z ruky.

0: Zítra v Gongu živé vysílání Fresh Rádia, budeme přítomní na HR-ku People and Culture Show a bude to v Gongu. A je to taky jako festival toho, čím se dneska žije, jo? Čím žije ten svět práce.
1: Je to tak?
0: Co jsi mi to pustil, to co to je?
1: To se rozdělí, a to znáš, to je oslavná věc. Počkej,
0: my už jako budeme tady hymnu, jo, pro výherce.
1: My už známe.
0: Jo, tak to jo, tak no. Jo, tak víš co, tak chceš
1: Neboj,
0: si to říct?
1: Já bych rád, můžu, vyhrál, no. Můžu říct, kdo vyhrál.
0: A víš to vůbec?
1: Víš co?
0: Znáš jména těch slečen.
1: My jsme řekli, no počkej, a co když to je muž?
0: No není, já to vidím, kdo se ozval jako první. Ty jsi říkal, Honzi.
1: Tak víš co, já to nechám na tobě.
0: Ty jsi říkal, že to dáš tomu, kdo se ozve jako první.
1: Je to
0: má
1: tak,
0: jako zájem se
1: je to vzdělat, tak, ano, ano.
0: Protože to je festival, kde bude přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage asi, workshopy, zkušenosti přímo z velkých firem, jo, AI, budoucnost práce, leadership a tak. Mm-hmm. A nejprve se ozvaly dvě holky,
1: ano.
0: Jako v záběhu, jedna apka a jedna normálně na WhatsApp, Anetka a Aďa.
1: Anetka a Aďa.
0: Takže my dáme lístek jak Anet, tak i Aďa. Jo?
1: No, protože my jsme co? My jsme velkorysí a dajní.
0: No jasně, a hlavně když mají zájem a chtějí, tak
1: běžte,
0: budeme jim odpírat vzdělání.
1: Běžte, jen se běžte vzdělávat, děvčata, ať z vás něco je, to je v pořádku, tak my moc gratulujeme. Lístky na HR-ko 2026 jsou rozdány. My se na vás budeme těšit zítra v ostravském Gongu ve Vítkovicích, kde celý tento festival odstartuje.
0: Budeme tam mít hosty, tak poslouchejte, my vás do té atmosféry dostaneme. V ideálním případě už tam bude JJ, potom Martina, odpolední dvojice Marek Smekalou, jo?
1: Je to tak. No a pozor, taky zkaz pro posluchače, kteří stále ještě poslouchají Fresh Radio a ještě budou. Za chviličku pokračujeme a ve studiu přivítáme hosta.

0: Monika Dudová a Honza Pernický.
1: Bon appetit. Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: Firemní akce. Takže zase salónek, chlebíček a po hodině všichni koukáme, jak se nenápadně vypařit.
3: Tak na to zapomeňte. V Umparku můžete mít celý areál jen pro sebe. Rozhýbat své kolegy, dát si společnou challenge, drink anebo vyzkoušet exkluzivní catering a pak to rozjet třeba na parketu. Trampolíny, nafukovačky, atrakce, bar, DJ a ne je nudnotuctovka. Od teambuildingu přes family day až po firemní večírek, který se klidně protáhne až do noci. Firemní akce jinak. Umpark Ostrava. umpark.cz.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
1: Bon appetit. Metropolitní fresh recept, jak nahodit baterky. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: tady na Fresh Radio ve studiu už nejsme sami, protože my jsme avizovali celé ráno už včera, že po 8 hodině budeme mít dneska vzácného hosta.
1: Přesně, že přijde Kači a Kači je tady, takže krásné ráno, Kači.
2: A
1: čau.
2: Já taky dobré ráno. Mám radost, že jsem dorazila mezi vás.
0: Dobré ráno, my jsme taky rádi. Tak co, jak to jde? Jak to fičí zatím?
2: No,
0: všechno
2: je to
0: v pohodě?
2: Je to fičák. Ano.
0: My jsme se viděli, jak je to dávno, co si tady byla Kači naposledy.
1: Řeknu, Kači měla ještě bříško a malou měla v bříšku, takže my tě předně moc gratulujeme k potomstvu.
2: Děkuju.
1: Nádherné holčičce prostě. Ať jsi zdravá, šťastná a samozřejmě celá tvoje rodina, hlavně malá.
2: Ano. No, takže no. je to přesně půl rok, protože je to půl rok předtím. To byl duben, to bylo bříško a teďko muž je 6měsíční Karolínka tady s námi.
1: A já bych ráda konstatovala, že Kači je, ne že ještě stejně štíhlá jako předtím, mi připadá, že ještě štíhlejší normálně teď. Je to normální?
2: Tyjo, je
1: takhle
2: to...
1: se chodí na návštěvu.
2: No, já mám totiž ty větší prsa, to klame, víš?
0: No, tak,
1: já nevím teda, perfektně.
0: Tak mám to zhodnotit já, nebo co?
1: Buď tak hodný, prosím.
0: Vypadáš výborně, Kači. Výborně vypadáš. To má důvod, proč tady dneska ve studiu se potkáváme tady opět po půl roce, protože chystá se koncert, že jo? Tak my teďkom máme tu čest vlastně posluchače Fresh Radia pozvat.
2: Mm-hmm.
0: Tak pojďme to udělat.
2: No, já jsem ráda, že můžu zrovna s vámi zvát, protože vy oba máte rádi hory.
1: Máme, ale jsou obzvlášť, že?
2: Přesně tak, tak já očekávám, že...
0: Já byl loni pětkrát, jo?
2: No, tak hele.
0: Pozor.
1: To Kači má za týden.
2: Ne, teď už právě jsem tady v tomto limitu, jo?
0: Takže zveme na Lisou.
2: Zveme na Lisou, já vás zezvu taky, jste mými srdečnými hosty a to už tuto sobotu, 17.10. od 16.30. Berte rodiny, kamarády, děti, prostě úplně všechny, koho potkáte. Bude to jízda, bude to party, krásná, taneční. A mám takovou jobovku, že předpokládám, jako? Že bude krásné počasí a my to završíme, ten koncert, západem slunce.
1: Bylo by to super, to by bylo moc fajn. Včera byl na Lise můj syn s manželem a vyšlo jim nádherné počasí, tak věřím, že by mohlo ještě i v sobotu potáhnout.
2: Vysílám to.
1: Hezký podzim.
0: Je to zaplacené, že?
2: Vy vysíláte, já vysílám tam.
0: Tak, takže my se budeme těšit, podotýkáme ještě jednou, je to sobota 17. října. Jak to je se vstupným, bude tam vstupné, je to v pohodě, zvládneme to, nebo je třeba i nějak dopředu si
2: no,
0: to vstupné
2: obědnat? Děkuju, to je dobrý point.
1: Abychom viděli, víš,
2: jo,
1: jako, no.
2: No tak hele, hned kupovat vstupenky na SMS Ticket, protože
1: jo.
2: Se rychle jdou prostě na dračku a je možné, že potom prostě místo nebude.
0: Nebude.
2: Ano, ale jak já ráda říkám, z radosti, že dobrých lidí se vejde všude dost, tak
0: jo.
2: Kdybyste jako fakt přišli prostě s jazykem až na zemi, tak my vás určitě rádi pustíme.
0: A když tak otevřeme okna, že jo?
1: Jenom ještě.
0: Až to jde slyšet ven.
1: Přesně, to je dobrá pointa, to totiž nepadlo, nebo nejsem si vědoma, je to uvnitř, jo? je to v chatě maraton.
2: Ano, jo.
1: Tak jenom proto je to děkuju. Vstupné, protože venku, že jo, tam jako nevím, jak by si, vyjdete na koncert?
2: Jo. To by bylo trošku...
0: No, poté vy můžete taky.
2: Trošku složitější. Ano, tak děkuju.
0: Já se ti, Kači, musím přiznat a musím vlastně poděkovat já tobě, protože na mém playlistu na Spotify je zařazená písnička Solitaire, kterou si jedu jako docela pravidelně v autě a kdekoliv. Mě to fakt jako baví, jo, takže já jsem měl přání a už jsem to říkal i Monči, že jestli dneska přijdeš s kytarou, takže bych jako strašně rád slyšel naživo tady ještě jednou Solitaire.
2: Boží, to je přání je mým rozkazem, co víc říct.
1: Takže to bude bez vás.
0: Tak dáme to teď, nebo dáme ještě nějakou, jako, ať se na to psychicky připravím, že to uslyším naživo? Nebo...
1: Domluvte se s Kači, jak je to vyhovuje, klidně může jako... hnedka, čověče, jak chce.
2: Aha, tak jdeme na to.
1: Tak já ti na druhý mikrát, ale...
2: Chodili jsme, smáli jsme se v myšlenkách, už brali jsme...

0: neskutečné to slyšet naživo. Já si pamatuju, my jsme to vlastně tady před tím půl rokem hráli poprvé, že jo?
1: Na novinku přesně, no.
0: Ano. Neskutečný, no. To je neskutečný.
2: A já mám radost, že jsi tu skladbu vyžádala, protože tady i partner Honza a on prostě se vždycky jako tak, no... Prostě říká, že ty písničky nemají takový dosah. Já říkám, hele, vidíš to?
0: Mají.
2: Mají, tak jsem ráda, že
0: opravdu,
2: to slyší.
0: Opravdu jí mám rád, takže je skvělá a budu se na ní těšit třeba teď v sobotu na Lise.
2: Skvěle, zazní určitě a mimo těch písniček, které znáš, už máš v tom playlistu, tak já bych jenom chtěla říct, že uslyšíte úplně z brusu nové. Připravuju teď EPčko, takových jako beskidských a jsou z okolních beskidských příběhů, které jsou možná i trochu vtipné, tak uslyšíte taky něco nového.
0: Moc se těšíme. Kači, děkujeme za tvou návštěvu, ať se koncert vydaří a měj se hezky.
2: Já díky moc za pozvání a těším se na vás.
0: Tohle byla Kači, děkujeme.
2: Ahoj, papa.

0: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Schenk v Nošovicích, špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Bernice Grill & Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní. Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.
2: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.
0: Buď fresh i na Třinecku. 106.5 FM. FM.

0: spokojený, co? Co jsi teda ti zahrála?
1: Jo, normálně, kdyby se mi tady přivedla kohokoliv, kdyby se mi přivedla třeba Mabel, která teď zpívá I Wish a zaspívala to tady živě, tak nebudu mít takovou radost, jako když slyším Solitaire naživo. Děkuju.
0: To já ti přeju. I ten den pro mě už teďka je to fajn. To ráda jako jsem ti říkala, co se mi dělo, že? Takhle jako podivné konstelace dneska, ale to...
1: A je to pořád.
0: A už je zase dobře.
1: A je dobře. Dobré ráno, dobré dopoledne.
0: Takže možná zítra i s váma na... Nepočkej, co je zítra? Teprve
1: čtvrtek.
0: Teprve. Tak prosím vás, teprve čtvrtek zítra. Chtěla jsem říct sobotu, že se potkávat podne na lise.
1: No, tak ještě vydrž. Ještě počkej. Ještě chvilku počkej.
0: Je to pár vteřin, co jsem říkala, že se mi to zlepšilo dneska, že?
1: Jo, tak no. Ne, kašlej na to, nechme to být. My vám děkujeme za dnešní vaší přízeň. Ranní dvojka Monika Rudová a Honza Pernický se loučí a těší se na vás zítra, tedy pozor, ve čtvrtek od 6 hodin.
0: My zítra ještě klasicky z Plynární ulice, to znamená s fabrikou ze studia. No a od 10. už se na vás budeme těšit s naším pojízdným vozem v Gongu v Dolních Vítkovicích na HR-ku.
1: Je to tak. Mějte se krásně, skládejte básně, ahoj! Stačí, ne?
0: Jo.
1: Ahoj,
0: jsme zase doma.
1: Čau. Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Je 9 hodin, Marika Tošková je připravená, proto bychom měli hodně rychle vyklidit pole.
1: Pojď.
2: Počasí.
1: Počasí.
0: V Ostravě tedy dneska ty maximální teploty se zastaví na 15 až 16 stupních Celsia a bude oblačno s možností lokálních dešťových srážek. Teploty v noci kolem 4 stupňů a na horách dneska v maximech do 12.
2: Fresh.

0: volbách druhý nejvyšší podíl lékařů v zastupitelstvech. Zasedne jich tady 24 od neurochirurga po zubařky. V Ostravě jihu letos pokračovaly rozsáhlé opravy chodníků, které vycházely z rekordní investice v minulém roce. Během letoška se opravovalo nejvíce ve Výškovicích, kde radnice investovala kolem 30 milionů korun. V jedné zastavené části se obyvatelé potýkali s nedostatkem parkovacích míst. To radnice vyřešila navýšením počtu na místo chodníků, avšak změna nevyhovuje jiným obyvatelům. Budoucí rodiče i další zájemci si budou moci prohlédnout prostory porodnice nemocnice v Ostravě Vítkovicích. Den otevřených dveří se uskuteční právě zítra od 10. do 16. hoďky. Návštěvníci si prohlédnou zrekonstruovaný porodní sál, oddělení 6 nedělí i rodinný porodní apartmán. No a dáme ještě českou pohodní inspekci, která zjistila při kontrolách na letošních dnech na to v Mošnově nedostatky u 6 ze 14 prověřených stánkařů. Ve třech případech prodejci prodali alkohol mladistvým, inspektoři odhalili taky chybějící cenovky nebo nedostatky v označení hraček. No a sport, Baník v neděli, hostí Spartu.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava.
3: Dvě minutky po deváté, dobré dopoledne taky všem řidičům v metropoli. Pozor si dávejte, pokud budete projíždět v okrese Nový Čín, konkrétně Bartošovicemi. Tam totiž silo osobní auto z cesty. Jízdní pruh je uzavřen, aktuálně probíhá vyprošťovací a vyšetřovací práce. Tak buďte opatrní a jezděte s Freshem.
1: Doprava?
2: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Eva Farna oznámila, že sa po rokoch rozchádza s manželom Martinom Chobotom. Je to tak a ja samozrejme túto správu v škandále musím mať tiež. Spolu boli takmer 20 rokov, z toho 13 rokov tvorili pár a majú dve deti. Eva zároveň povedala, že za rozchodom nie je žiadna senzácia ani tretia osoba a že zostávajú milujúcimi rodičmi a majú milujúcu rodinu. A toto je presne ten moment, keď si človek uvedomí, že nie každý rozchod musí skončiť házaním tanierov. Niekedy sa dá povedať, už nám to proste nefunguje. A potom si pokojne rozdeliť, kto vyzdvihne deti zo škôlky, že keby to tak vyšlo, že... Dobre, Eva navyše priznala, že sa svoj vzťah snažili zachrániť, takže veľký rešpekt za to, že o tak citlivé veci prehovorili sami a samozrejme požiadali o súkromie, ktoré my ako inak určite budeme rešpektovať.
0: Skandál s Marikou.
2: Rúžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radio. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio.
7: Fresh Radio.
6: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
7: All day, every day.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A teraz sa poďme pozrieť, ako cestujú tí najbohatší. No lebo na začiatku som vám to sľúbila, ideme na to. Keď my ideme na dovolenku, riešime, či sa nám do kufra zmestí úterák, že? Celebrity riešia, či sa im do lietadla zmestí kino. Dobre, čo? To vytočí, že? Dobre, Drake má Boeing 767, prezývaný, dobre, 767, aby som nevypadala blbo, prezývaný Air Drake, ktorý má podľa článku hodnotu približne 185 miliónov dolárov. Kim Kardashian má zasa lietadlo za približne 150 miliónov a Kelly Jenner svoje dokonca pomenovala Kelly Air. No a John Travolta, ten lietadlo nielen vlastní, ale dokonca aj pilotuje, pri svojom dome má totiž pristávaciu dráhu. Čiže, keď mu niekto zavolá, John, príď na kávu, nemusí vôbec riešiť autobus alebo parkovanie. Proste naštartuje lietadlo. Ako na tom ste vy? Máte vôbec parkovacie miesto? A počkajte, máte vôbec auto?
0: Skandál s Marikou.
2: No, super.
0: Co no super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
0: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
3: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
0: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz. Fresh
5: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
6: All day, every day.
7: Your loving on me makes me feel special.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day

0: Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní příchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-vík.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.
1: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
2: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show. JJ. A neb trocha sarkazmu ještě nikoho nikdy nezabila.

0: Doprava. Doprava.
1: A tak tedy dobré zapršené dopoledne. Je pravda, že dlouho nepršelo, tak potřebujeme, aby zapršelo. A v době, kdy jsme všichni vesměs nějaké pracovní aktivitě, nám to je asi víc jedno, než když je to víkend, že? Takže možná taky dobře. Jediná nehoda v regionu, trošičku bokem civilizace na Novojičínskou obec Bartovice a ještě ne ani v obci, ale na výjezdu z obce směrem kolem Domu přírody. Na takové cestě do polí, do lesu havarovalo osobní auto.
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.

0: Moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
3: No, super.
2: Co no, super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména? Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
6: Novinky na Fresh Radio.

0: Já politiku neřeším, ale teď se nenechám ujít jednu příležitost, protože už ráno mi říkala přítelkyně situaci. Kolik máme? 2 dny prakticky po volbách? No dobře, 3 středa, ale to se úplně už včera večer. A Ostrava byla pod celkem silnou reklamní kampaní, možná nejenom Ostrava, hnutí STAN, které celou dobu tvrdilo, hej, dejte hlasy nám, protože my konečně s tím ANO zatočíme a ženeme je pryč, když to řeknu takhle a dáme to do pořádku. Tak voliči samozřejmě uvěřili. No a máme prakticky 2,5 dne po volbách. A co se nestalo? STAN se dohodlo na vítězné koalici s ANO. Takže takovou facku voličům, a i když voliči Babiše jsou na to zvyklí, na ty podvody, že jo, tam se slibuje a slibuje, ale okamžitě po volbách je realita úplně jiná. Každopádně to je asi ten důvod, proč nesleduju politiku, protože mě by osobně vadilo podporovat lidi, kteří něco slíbí a pak se na to vykašlou. Nemám to rád sám na sobě ani u jiných, takže navíc v politice raději nesledovat.
1: Fresh Mania. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. JJ na Fresh Rádiu každý všední den od 10 do 12.

0: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
1: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
2: Vyhrávej skvělé ceny!

Já jsem tak nějak tušil, že na to budou nějaké ohlasy. Tak jako, jak říkám, nechci tady politiku řešit, děkuji všem, kteří napsali, dokonce mi napsal, měl bys dělat politiku, ty bys s něma zatočil. Hele, nezatočil, protože to je jiný svět. Můj taťka kdysi dávno říkával, že slušný člověk do politiky nejde, takže já se toho držím. Doufám v rámci možností a věřím o sobě, že trošku slušný aspoň jsem. Ale nechci se tady vůbec pouštět do těch témat. Jenom mě to prostě tak nějak jakože za všechny ty, kteří věřili té straně, které dali hlas, tak tohle je fakt jakože taková facka do tváře. To je ještě slabá slovo. To je kopnutí do rozkroku, vyloženě. A pojďme k něčemu jinému, veselějšímu. Jo, mám tady veselější téma. Pár dnů zpátky v Paříži skončil pravidelný takový svátek mody zvaný Paris Fashion Week, kde se ukazují samozřejmě jednak modely, ale hlavně všechny možné celebrity ze světa. A pobavilo mě video, které teď začíná kolovat sociální sítí. A to jméno té dotyčné osoby řeknu až nakonec, protože to pak dostane ten správný smysl. A začneme jinak. Začneme tak, že spousta z nás už někdy byla ubytována na hotelu, že jo, za tohle někam spěcháte a třeba není počasí nebo vám něco na poslední chvíli ujíždí, tak prostě píšete a jelikož se dneska všechno musí sdílet online a psát, ještě dříve, než se to stane kolikrát, jenom proto, abyste měli ten takzvaný zářez na pažbě mezi svými sledovači. Tak jedna velmi známá osoba napsala doslova, když to přeložím, běžím z mého hotelu na pařížský Fashion Week v doprovodu spousty lidí. No, to by člověk jakože pochopil, tak jasně, každý je na nějakém hotelu, takže prostě běžíte ze svého hotelu v ozovkách. Jenomže ono to úplně jiný dozměr dostane, když se řekne jméno osoby, která to napsala, a to osobou je Paris Hilton, to znamená majitelka přímo těch hotelů, sítí hotelů, kterou zdědila. Takže ona z pařížského Hiltonu prostě běží a opravdu, ona si opravdu může napsat to, že běží ze svého hotelu. Nikdo jiný. Fresh Radio.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Firemní akce. Takže zase salónek, chlebíček a po hodině všichni koukáme, jak se nenápadně vypařit.
3: Tak na to zapomeňte. V Umparku můžete mít celý areál jen pro sebe. Rozhýbat své kolegy, dát si společnou challenge, drink anebo vyzkoušet exkluzivní catering a pak to rozjet třeba na parketu. Trampolíny, nafukovačky, atrakce, bar, DJ a nejen nudnotuctovka. Od teambuildingu přes Family Day až po firemní večírek, který se klidně protáhne až do noci. Firemní akce jinak. Umpark Ostrava. umpark.cz.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
8: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
9: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

Amerika teď řeší takovou jakože ostudnou na jednu stranu, bohužel i úsměvnou záležitost. Donald Trump a vlastně celá jeho vláda má novou tiskovou mluvčí. Mladá, blondská, hezká, jednoduše řečeno. A myslím si, že to byl asi ten hlavní vyvídací argument, protože tahle ta dáma má za sebou pár hodin zpět amerického času první jakoby tiskové prohlášení. Na něm dokázala říct bez problému první větu, jedinou větu. Tu řekla opravdu z hlavy a čistě a ta věta byla v tom slova smyslu, že děkuje Donaldu Trumpovi za zvolení, že se bude snažit a tak dále. No a následně měl přijít obsah těch prohlášení, tam už bojovala s textem, který měla připravený, nezvládala to ani číst. Dokonce sama od sebe byla z toho unavená, takže mezi tím komentováním řekl, jo, a podobné hlášky. Paradoxně takové zásadní sdělení, jako třeba, že odvolávají velvyslankyni, tuším někde z Turecka, nebo něco řekla v jediné větě. Takže celá tahleta Amerika, která sleduje výkony politiků, je nabouřená a doslova do písmene začínají nadávat Trumpovi, co si to tam dal za koště. Já si myslím, že tam ta priorita je prostě úplně jiná. Tam nejde o to, co umí. Tam jde o to, jak vypadá. Fresh Radio.

0: polem, prostě úplně bokem téhle té obce se řeší, nebo možná už je vyřešená nehoda auta.
1: Doprava? Doprava! Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.
3: Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
2: JJ, aneb trocha sarkazmu ještě nikoho nikdy nezabila. JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

cestování, ještě jednou dneska dáme, už ne teda hotelové, ale takové jakože pro všechny téměř, no dneska už téměř, je to levnější. Já jsem zjistil, když jsme byli minulý týden v Rakousku, tak nafta tam a zpátky s dálnicí rakouskou, protože tam nejezdím často, tak jsem vzal 10denní známku za kolik to tam je, myslím, že nějakých, já nevím, 300 na naše, 300, 400. Tak mě vyšlo dráž, jenom nafta, než kdybychom někam dvakrát letěli. Dvakrát ve dvou letět po Evropě vyjde levněji, než jet jednou do Alba zpátky. To je zajímavý paradox. Každopádně u toho leteckého cestování zůstaneme. A to je takové, že i tam je dost častý problém, řekněme, nějaké hygieny, tak jak lidi z ostravské MHD si stěžují na to, že vesměs někteří tam jakože fakt smrdí, hygiena nula a podobně, deodoranty. Tak stejný problém asi řeší i velké letecké společnosti, protože Ryanair dneska na své sociální sítě dal úžasný, stručný a výstižný příspěvek, který zní: děkujeme všem našim cestujícím, kteří před nástupem do letadla použili deodorant. Já myslím, že to říká hodně. Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Žijeme v době, kdy za nějaké výhodné služby nebo protinabídky nebo cokoliv jsou lidi schopni dělat šílené věci. Hlavně tedy to je pořád ten trend spíše v té západnější části Evropy, než kvůli přímo v Americe, ale už to začíná i u nás. Konkrétně, jo, co? Ústecký fotbalový klub Viagem, který je známý hlavně díky těm blondětým moderátorkám, těm chodícím silikonům, tak přišel teď s variantou, že každý fanda, který na viditelném místě si nechá udělat tetování klubu s jejich novým logem, tak dostane doživotní permanentku na fotbal. Takže ročně, jak tady píšou, ušetří 80 až 90 tisíc korun každý rok, ale musí to být na viditelném místě. Nemusí to být úplně na čele, jakože jak to třeba bývá v Americe. No a už se několik desítek lidí nechalo rychle tetovat, protože pokud jste zarytý fanda, tak jasně, že někteří to tetování měli už sami od sebe, tak si třeba nechali udělat nové, jiné, lepší a tak podobně. Já nechci říct, že mi to dává smysl, ale jako pokud, jak říkám, tady v Ostravě, že jo, máme Baník, spousta lidí nosí Baník různě vytetovaný na těle, takže asi to trošku dává smysl. Tak jsem si říkal normálně s myšlenkou, že bych zaplatil jednomu někomu tetování, kdo si udělá fresh, ale pak si ne, nic, zapomeňte předchozí 10 sekund, protože nechci nikomu kazit život. Fresh.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Nevím, co jste dělali včera večer. Já jsem zase po delší době, po několika měsících byl v centru Ostravy, protože tam, bohužel, možná by mohl říct, na jednu stranu jsem trošku hrdý Ostravák, ale na druhou stranu prostě do centra člověk, který pokud nemusí, tak nemá moc důvod jezdit. A byl jsem překvapen jednak z celkem jakože solidního množství v restaurací, ale pravda ne ve všech. Jo. My jsme seděli na náměstí, ten důvod byl takový, že zase na můj španělský kamarád z Madridu tady přiletěl na pár dnů. Tak jsme si sedli vlastně, ať neděláme restauraci do reklamu, tak v podstatě do Bati, Ostraváci budou vědět. A ta byla plná, ta byla dokonce tak plná, že jsme na jídlo čekali přes hodinu. Jo. Byť údajně jsme byli upozorněni, ale samozřejmě nikdo si toho nějak nepovšimnul při objednávání, ale potom, když jsme teda vznesli dotaz, že už to teda trvá nějak dlouho, tak bylo řečeno, no my jsme vám říkali, že prostě teď máme nával, že před váma nějakých 30 pořádí nebo něco. No, jako nakonec jsme co si dostali. Nebylo to ani dobré, ani špatné. Madriďák jednoduše řečeno dokonce konstatoval, že burger, který dostal, tak chutná jak podešev a to tam prý mývají lepší. Ale to samozřejmě mohla být náhoda a cokoliv. Ale kam směřuju? Když jsme teda končili, když nás vyhazovali, protože když už někde sedím, tak sedím dokonce vesměs, tak po zaplacení jsem procházel kolem jiných prázdných stolů, kde ležely účty a tak nějak normálně podvědomě jsem se díval, na těch stolech ležely účtenky a na jednom stole pro 4 lidi účtenka 2700, na druhém stole 4000 něco, na třetím stole nějaký 1800, tak jsem říkal sakra, asi na tom Ostraváci nejsme tak špatně, co?
1: Buď fresh! Fresh!

0: No, super.
1: Co no super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
1: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkýdek.cz.
7: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu! Čau, Max Tara.
8: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
9: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
8: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
10: Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.
11: Tak, pojďme se dát jednu dopravní varovačku z Ostravy, ať se řidičům jezdí levněji. Mariánskohorská jezdí šedý Kodiak, tam a zpět. No, tak asi mají hodně nafty, na rozdíl od zbytku národa.

Dlouho jsem tady neměl nic na téma jednoho z nejslavnějších lidí nebo nejznámějších lidí, Elona Muska, amerického, já bych ho pojmenoval, taháče peněz na velké sliby. Ale samozřejmě, určitě dokázal spoustu věcí, tomu neberu, ale obdivuju to, kolik peněz investorů dokáže dostat na základě jenom nějaké myšlenky. Nicméně teď jsou na něj dvě čerstvé zprávy a jedna z nich je taková jakože zvláštní, protože začneme paradoxy na Ukrajině. Dneska ráno se objevila zpráva, že nějaký ukrajinský generál si stěžoval, že v uvozovkách Elon Musk vypl Starlinku na Ukrajině některé funkce. Konkrétně se jedná o to, že jim omezil rychlost, při které mohou ty zařízení používat internet ze Starlinku. A jakože jim to používali jako navádění na rakety a podobné věci, které lítají pekelně rychle. A najednou jim to snížil na rychlost 160 nebo 180 km, maximálně jak jezdí auta. Tak jim to přestalo fungovat. A ten ukrajinský generál ho v podstatě obvinil za to, že Ukrajině nevyšly nějaké útoky, protože jim vypnul internet. A teď další zpráva, taky zajímavá, je Donald, naopak, Elon Musk je velkým podporovatelem Donalda Trumpa, ať už slovně nebo finančně. A novináři teď zveřejnili, že Elon Musk takzvaně v tichosti za několik posledních týdnů podpořil republikány, protože se blíží v listopadu americké volby, tak jim nenápadně poslal v českých penězích skoro 8 miliard korun, nějakých necelých 400 milionů dolarů. Jim to tak jakože už během několika týdnů po částkách dávkuje, protože je podporovatelem. No, já myslím, že už je dávno rozhodnuto, jak ten svět za pár let bude vypadat, jenom se to teď musí finančně vyřešit. Posloucháš Fresh Radio.

Je, já se musím omluvit, ještě, že mi tady někdo napsal, já jsem zapněl na soutěž. No jo, tak jeden song a něco rychle mezi tím vymyslím. Omlouvám se, zapomněl jsem jak na smrt.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

A omlouvám se, ale čas mě trošku tlačí, tak do toho vlezu tady těmhle těm dvěma Jo, jsou to Francouzi, Offenbach, že jo? Já myslím, mám pocit, že jo. A ještě jedno důležité upozornění, protože zítra dopoledne budeme vysílat z Dolních Vítkovic té velké PR akce. Tak nevím, jestli zítra dokážu někoho takhle vybírat. A pokud by to zítra nevyšlo, tak v pátek ještě teda vyberu čtvrtého a v druhém kole uděláme potom losovačku nějakou. A zase si to dneska zjednoduším, protože už jsem to říkal na začátku, čas tlačí. Pojďme využít aplikaci. První, který pošle hlasovku, ale ne, že tam řeknete ahoj, řekněte tam nějakou hezkou myšlenku. Tak první, který pošle hlasovku přes naši aplikaci, tak je dalším postupujícím z dnešního dne. Tak šup, šup, za chvilku 11, ať to stihneme.

musím ještě stihnout dopravu, tak to tady trošku prostě dneska jako nějaký amatér začal, když to já jsem celý život tady do toho skecám. Tak mám první hlasovku, přiznám se, že jsem ji nepustil naživo, respektive tak to pustím se ji naživo, poprvé doufám, že jsi

0: Já to tady lepím normálně teď na poslední chvíli. To je jen tak rychle. Doprava!
1: Doprava! Doprava!
0: Až se sám před sebou stydím. Nepřipravený na dopravu, už to tady načítáme nenápadně, takže dvě záležitosti aktuálně visí v našem regionu. Koukám, ještě stále zachraňují v Bartošovicích na Novýšinsku to auto, to si myslím, že už asi bude pryč. Každopádně nová nehoda na Opavsku v Jakartovicích na cestě, která vede od někud někam, že jo? Rychle načítáme a vypadá to tak, že ta cesta vede směrem z Deštné na Moravskou Hartu, tak na téhle té spojovačce potkáte nehodu dvouosobního automobilu. Uf, a máme to všechno na poslední chvíli. No, to je slabé slovo.
2: Fresh Radio. DAB, FM anebo apka. Fresh je všude. Doprava?
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šen.

0: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
5: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Siesta.

0: Tak dneska už tak trošku mrzneme, možná někteří sledují, jestli jim doma funguje všechno topení a tak, že už zbytečně nenechá okna otevřená celý den, ale jinak si myslím, že není moc důvodů, které by vám mohly pokazit vaši, doufám, i dobrou odpolední náladu. No a když tomu přidáme jednu z novinek Bruno Mars ve speciální verzi od Aleše Bruny, tak si myslím, je to kompletní. Tak hezké odpoledne.
1: Novinka na Fresh Radio.

0: Tak když už jsem toho Aleše Brunu zmiňoval, tak tradičně pozvu taky na tu dvouhodinovku od 17. do 19. Aleš si dává velkou práci s tím výběrem toho aktuálního. My už ho skoro podezíráme, že některé ty tracky on je schopný zahrát v rádiu ještě předtím, než to vydá ten interpret. To možná přijde v blízké budoucnosti, ale pokud vás to zajímá a máte rádi i dobré oldschoolovky, tak ten čas od 17. do 19. je tady na Freshi pro vás i dnes a zítra.
1: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Restaurant Week po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní příchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-week.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.
3: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Tak nevím, kolik z vás stíháte vstávat na náš Bon Appetit, ale pokud se vám to někdy povede, tak si je třeba v autě cestou do práce dejte. Moňa s Honzou a zajímavý vstup, který se popsal takovou dvouslovnou kombinací ráno blbec. Co to přesně znamená? To si teď dáme v opáčku. Best
1: of Fresh. Můžeš vystupovat vpravo i vlevo.
2: No. Ale v Ostravě se někde vpravo i
1: no,
2: vlevo.
1: No právě, teď ti to chci jako říct, ale ty dveře tam jsou i na jasně, té protější straně, jo?
2: Rozumím.
1: O to jde.
2: Řekl ti tajemství, jo? No. Ty dveře na levé straně jsou dokonce zajištěné šroubem, nejdou otevřít.
1: To je úplně jako jedno, pro nás ráno to bylo jedno, protože my, okay, jak sedíš te tramvaj a teď máš ty sedadla jinak, než jsi zvyklý, to jasně, znamená, že třeba jako sedíš opačně v protisměru, mm-hmm, teď najednou tě přijede ta tramvaj na zastávku obchodní centrum Karolina, mm-hmm, a ty chceš vystoupit, najednou ty dveře vidíš periferně hned u oka, ty jedny, si postavíš, zmáčkneš čudlík a říkáš si, proč ti neotevřou, když vstupuješ do kolejiště, že? Jakoby.
2: Ty pane šoféře, otevřete!
1: Ne, tak nás to překvapilo, myslím, no, že tři jsme u toho stáli a pak všichni, teda my, já jsem blbec a teď jsme letěli jinam, jo.
2: Jejda, ale pane, buď v klidu, i takové dny prostě jsou. Já jsem si třeba dneska nestihl dát snídani.
1: No vidíš, a já jsem si koupila kafe v pekárně, které jsem tam nechala, málem.
2: Jo.
1: Já to zapomněla. Best of Fresh. Fresh. Fresh. Radio.

0: Weekend a jeho každý single vlastně je taková velká událost, i tahle skvělá věc Take My Breath, pořád dobrý za mě. Tak na Freshi nabídneme za chvíli další. Teď bude řeč o AI, ale ne o tom, jak si udělat ještě hezčí obrázek v ChatGPT, ale o tom, jak to chvilkama může být nebezpečné, a je to další zpráva, která se týká toho, že i Anthropic, jedna ze společností, která se zabývá vývojem modelů umělé inteligence, stále častěji nabádá k větší bezpečnosti, a teď dokonce zveřejnili článek, že v rámci šíření nekontrolovaného různých částí kódu s AI se může stát, že to doputuje třeba do vašeho chytrého spotřebiče v domácnosti, ať už to bude chytrá trouba, televize nebo cokoliv, a můžou se začít dít zajímavé věci. Nevím, co konkrétně třeba chytrá trouba může udělat, možná, že by vás přes noc upekla, jako ve smyslu, že tam bude zapnutá trouba naplno. U televize už si dokážu představit, že tam na vás něco vykoukne, ale bude určitě zajímavé to sledovat, čeho se ještě za neúplně příjemná překvapení můžeme v rámci AI dočkat.
1: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sarah Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Firemní akce. Takže zase salónek, chlebíček a po hodině všichni koukáme, jak se nenápadně vypařit.
6: Tak na to zapomeňte. V Umparku můžete mít celý areál jen pro sebe. Rozhýbat své kolegy, dát si společnou challenge, drink anebo vyzkoušet exkluzivní catering a pak to rozjet třeba na parketu. Trampolíny, nafukovačky, atrakce, bar, DJ a nejen nudnotuctovka. Od teambuildingu přes Family Day až po firemní večírek, který se klidně protáhne až do noci. Firemní akce jinak. Umpark Ostrava. umpark.cz.

0: Tak, na Freshi teď Ava Max, za chvíli další muzika, taky aktuální cesty a ještě příběh jednoho polského aktivisty, který dlouho sbíral recyklovatelné lahve a plechovky. A nazbíral jich asi 11 tisíc a teď se rozhodl, že půjde odevzdávat do automatu a celou tuhle akci natočil. A teď si tipněte, jak dlouho mu trvalo, než 11 tisíc recyklovatelných lahví a plechovek nacpal do toho automatu, tak bylo to zhruba 10 hodin. Takže je to docela dobrá propagace. Divím se, že má tak jako velkou trpělivost a tolik času, ale je to určitě zajímavý počin, takže jenom houšť. Možná i vy si zkuste nashromáždit v rámci dlouhých zimních večerů větší zásobičku a pak s tím vyražte do nejbližšího supermarketu zablokovat na hodinu ten automat na vracení těch recyklovatelných lahví.
1: Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Tak cestou do práce jsem na Místecké zhruba před půl hodinou zaznamenal policejní hlídku, která tam zrovna řešila jednoho zřejmě rychlého řidiče, tak i na to pozor. No a pak je tady, že na Svinově, to je celkem čerstvá zpráva, Svinov Mosty číhají dole u parkoviště pro bus policejní auta. Nevím na co, ale asi rychlost to nebude, tak v každém případě i tady jeďte podle předpisů. Další dopravní nehody zatím aktuálně nemáme, což je samozřejmě dobré znamení, tak si to nepokažte a hezkou jízdu. Třeba i s Freshem.
2: Doprava?
0: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro vše.

0: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. Siesta. Siesta. Siesta. Siesta. Muzika, rozhovory, soutěže. Každý všední den od 12 na Fresh Rádiu.
1: Hold on, hold on, fuck that. Fuck that shit. Hold on, I got to start this motherfucking record over again. Wait a minute, fuck that shit. Still on this motherfucking record. I'ma play this motherfucker for y'all. Hey, y'all get some more drinks going on, I sound a whole lot better.

0: Tahle partička v Ostravě už několikrát byla a pokud milujete Košín, třeba i tuhle pecku Hide You, tak si dejte do kalendáře 13. únorový den příštího roku, protože Košín budou koncertovat v Garáž Music Clubu v Ostravě Martinově a vy si můžete tyhle pecky a nejenom tyhle, ale i spoustu dalších užít naživo. Myslím, že to může být docela dobrý hudební večer, tak ještě neopakujeme 13. únor Garáž Music Club neboli u Woodmana v Martinově. Košín.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
3: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: Taky dobrá věc, Barry Can't Swim, Dance, Dance, Dance. No a pravidelní příznivci naší odpolední rychlé roty budou určitě stejně jako já rádi za opakování zajímavého tématu nazvaného Zpověď o sexu. Já se trošku bojím to pustit, ale věřím, že když to proběhlo éterem a zatím nás nezrušili, že si to klidně můžeme zopáknout. Best
1: of Fresh. My vás zdravíme tady od našich přístrojů a nástrojů. Marek spí, kdybyste to chtěli vědět, mlčí, nic neříká. A moje první otázka na něho letí a zní, měl jsi někdy sex na pláži?
2: Jsem konečně rád, že jsi mě pustila ke slovu. Já jsem ti totiž do toho nechtěl skákat, aby ses mohla pěkně vyřádit a pustila potom ke slovu i mě. Samozřejmě sex na pláži jsem nikdy neměl. Pokud myslíš jakože sex. Pokud sex on the beach, jestli myslíš tím nápoj, tak toho jsem vypil hektolitry strašně moc.
1: I na pláži, i kdekoliv jinde.
2: Kdekoliv jinde, kde to šlo.
1: No, tak to máme podobně. Best of

0: Tak trošku se nám ochlazuje, tak je třeba si zvykat na jiné rozložení světla a tmy v rámci dne. No a na změnu času na ten zimní standardní čas si ještě počkáme týden, protože se bude měnit v neděli 25. října, kdy se ve 3 ráno hodiny posunou zpátky na 2:00, takže ráno bude částečně trošku dřív světlo, ale zase o to dřív potom bude tma v těch odpoledních časech. No co už, zimní období je tady se všem všudy, tak hlavně ať brzo nenastoupí taky nějaké ty chřipkové epidemie a podobně. To je informace hlavně pro rodiče dětí v ústavech školkových nebo školních, protože to už známe, to potom je kolečko, které se táhne až do jara.
1: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

0: Tak to byl Robin Schulz a Take It Slow. O víkendu nás čeká v Ostravě další tramvajová výluka a kvůli výměně kolejí se změní provoz linek číslo 4, 8, 18 a 19. Některé tramvaje pojedou odklonem a v noci bude nutné přestupovat na náhradní autobusy. To omezení je od sobotních ranních 7 hodin do neděle až do 19. hodiny. No a tím, že těma tramvajkama nejezdím tak často, tak si musíte sami zjistit, odkud kam, jestli se to týká i toho vašeho provozu. Takže 4, 8, 18 a 19. O víkendu bacha na to.
1: Siesta.

0: Doprava. Doprava.
1: Tak jedna nehoda na ulici Výškovická, je to poměrně čerstvá záležitost, takže tady si určitě dávejte pozor, ještě nějakou dobu se ta nehoda bude řešit, ale jinak ty další věci, kromě hlídky pod Svinovskými mosty, nic nového, tak ať to plyne, dejte si za volantem taky naši odpolední rychlou rotu. Marek i s Michalou jsou tady, za chvilku je máte v éteru.
2: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
4: Firemní akce. Takže zase salónek, chlebíček a po hodině všichni koukáme, jak se nenápadně vypařit.
5: Tak na to zapomeňte. V Umparku můžete mít celý areál jen pro sebe. Rozhýbat své kolegy, dát si společnou challenge, drink anebo vyzkoušet exkluzivní catering a pak to rozjet třeba na parketu. Trampolíny, nafukovačky, atrakce, bar, DJ a nejen nudnotuctovka. Od teambuildingu přes Family Day až po firemní večírek, který se klidně protáhne až do noci. Firemní akce jinak. Umpark Ostrava. umpark.cz.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Ta rýha tady na nárazníku.
8: Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
9: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
10: Marek a Michaela. Každý den od 14 na Fresh Radio.

0: 14 hodin a 10 minut, středa 14. října, začíná další, co?
1: Rychlá rota! Marika Michála, no zamachruj ano. Teďka. A zamachruj. Co na co jsi zdával tu bundu, když tu kapuci teďka nemáš?
2: Já to na řeknu. Nás točí.
1: No na nás to...
2: Ne, to prostě, to musí být takhle a o to. Já nikoho nechci vidět, nikoho nechci slyšet. Ne, slyšet ano.
1: Já myslím, že teďka i posluchači z toho mají zážitek, protože zní, že jak ze záhrobí Máro. Ale jako já bych chtěla říct, že Marek si oblekl bundu naopak, dal si kapucu na obličeje, aby ho holky nemohly točit. My tady dneska máme holky, studentky, které mají nás natočit a udělat velmi kvalitní záběry a myslím, že ty kvalitní budou už teďka na startu a jinak, já jsem teda doufala, Maro, ale že zamachruješ ještě jinak a že do toho vstupu půjdeme, aniž by si viděl, kolik končí čas.
0: Ne, to určitě to neudělám samozřejmě. Tak ještě jednou hezké odpoledne, budeme se bavit, budeme soutěžit a jdeme za muzikou.
3: Posloucháš Fresh Radio. Puff my face, don't know where I am, cause I got my jocks from Amsterdam. Hey.

0: Hollywood, další skvělá muzika tady u nás na Freshy, v Rychlé rotě, La Vision a taky Gigi Agostino. Já si připadám, jako kdyby nás tady přepadla nějaká soukromá televize z vysoké školy, nebo co?
1: Jo, no tak mě spíš přijde, že jsi trošku nervózní.
0: No, nervózní.
1: Jsme tady na tebe tři ženské,
0: míří
1: tady na tebe kamery, což nejsi úplně zvyklý, protože teďka tě vlastně i lze vidět, jo? No. To je jedna věc. A další věc je, že tady pořád klepeš do stolu a skoro mi vylíváš čaj, což je u tebe také neobvyklé.
0: Ano, já tady klepu do stolu, jsem z toho celý vyklepaný. No? Ani nevím, jestli jsem si umyl ksicht, víš, jestli na tom budu na tom videu dobře vypadat, no.
1: Hele, Máro, já myslím, že je to dobré. Dobré.
0: Jo.
1: A i triko máš fajn, já myslím, že bude v pohodě.
0: Jo, no tak bylo to nejčistší, no.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Rychlá rota.
7: Aneb dva, co nezastavíš. Rychlá rota.

0: Pravda nebo lež?
1: A je to tady Pravda anebo lež, hrajeme o 2000 korun do restaurace Ondráš, která se nachází ve Sviatnově.
2: Ano, ale finále máme až v pátek, takže dneska hledáme třetího do řady. Pokud se nemýlím, máme tam opět muže?
1: Ano, máme tam jednoho Jiříka a jednoho Rostislava.
2: Tak, takže dneska to může být třeba taky muž, anebo to může být třeba taky žena. Kdokoliv, kdo nám napíše do naší aplikace a budete mít veškeré údaje, které od vás potřebujeme, tak bude moct být vylosován v naší soutěži. Pravda,
1: připomínáme, uložte si jméno, příjmení, samozřejmě telefonní číslo a taky e-mailovou adresu. Tak jsem zvědavý, jakou otázku jsi připravila na dnešek.
2: Je pravda nebo lež, že Marek, protože dnes tady máme návštěvu, si vzal čisté ponožky.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Secesní restaurace Ondráš ve Sviatnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Třinecku. 106.5 FM.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Fresh.

0: Pravda nebo lež?
1: To byla trapná otázka.
2: To byla sice trapná otázka, ale jenom jediný člověk to odpověděl dobře, jako jo, že je to lež. Už jste někdy viděli, abych já nosil přes týden čisté ponožky? Ponožky se mění zásadně v pátek anebo v neděli.
1: Dobře, to je velmi zajímavé info, které jsme, hele, dívejte se, ale já žiju, jo. Už s ním vysílám rok a půl, což znamená, že to není citelné.
2: Musíš buď mít kvalitní už, ponožky.
1: Buď už nemám čichové buňky a nevadí mi to, anebo prostě jako to, jsem v pohodě. Takže, Máro, lež, jo?
2: Co dobře, lež, no. Já si nejdu lehnout.
1: No ne, že to jako byla
2: jo,
1: to
2: že
1: lež.
2: Je to, jo, jasně,
1: no,
2: já jsem debil.
1: Jo.
2: Takže máme tady výherkyni, je to první holka tohohle toho týdne, je to Aneta, koncové číslo 645,
1: jo.
2: Tak jsem zvědavý, jak to celé ještě dopadne.
1: Dobře, tak máme ještě dva dny, tak uvidíme.
2: Jo, losovačka klasicky, víte kdy, že jo, v pátek.
1: Tak, jest.
3: No, super.
0: Co no super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
0: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní příchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-vík.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.
6: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
7: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikaelou.

0: musím říct, že už se cítím podstatně lépe, protože už tady jako se toho moc netočí, už je to jakože v klidu.
1: No počkej, ještě jeden úkol nás tady čeká. Já vidím, že holky kvůli nás koupili i takové ty mazací tabulky.
0: Mm-hmm. Holky se snaží.
1: Budeme muset psát.
0: Potřebují dostat asi nějaké dobré ohodnocení.
1: Ačko. Potřebují dostat Ačko.
0: Jakože už se nedává 1 až 5, ale už se dává
1: tak na
0: A až
1: Z. Už nemáš známkování, prosím
0: tě. Ale to je horší, jako jestli dáš celou abecedu, rozumíš, jo? To si představ, že dáš někomu kvečko, jako co si o tom pomyslí. Můžeš mi to vysvětlit, tam to bylo jednoduše. 1, 2, 3, 4, 5, kula byla prostě problém, ale ty dostaneš kvečko, nebo dostaneš Sko.
1: Holky, pojďte tady, Adi nebo Aneta za mnou, pojďte a vysvětlete nám, jaké je teďka známkování na výšce. Máte tam Ačko, Bčko, nebo jak to tam teďka funguje?
2: Máme A až E.
1: Mají A až E, a ne E, E. E.
0: To znamená E, E, E?
2: E, E, E je problém.
0: E, E je problém.
2: E, je velké ne.
0: A dobře, a nemůže být třeba E, E plus, nebo E, E minus?
2: Ne,
0: to víš,
2: ne.
0: Víš, proč to nejde? Protože by z toho bylo EET. Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: 15 hodin a 1 minuta, mrkám na tu naši dopravu, vypadá to, že zatím klídek, protože v naší lokalitě nemáme hlášeny žádné dopravní nehody.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkidek.cz.
3: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Je to neuvěřitelné, ani jeden z nás není ženatý, ani vdaná nejsi, a přesto máme za sebou skoro novomanželský kvíz.
1: Až
0: uvidíte ten reel, co tady holky s náma natočili, tak já si myslím, že už
1: no, víme toho o sobě dost. Už jsem i říkala, že možná víc než toho vím o Jarinovi doma, mém. Jarouškovi, no protože já jsem s tebou každý den tak intenzivně, že i vím, jestli máš ty ponožky vměněné nebo ne, vím všechno.
0: Jasně, pořád to je dobrý, no s Jarouškem jenom spíš, no.
1: No, když se potkáváme večer doma, tak vlastně, jo.

0: No jo, rychlá rota na Fresh Radio Marek a Michaela a mám pro vás takový jeden zvláštní, bych to řekl, našel jsem samozřejmě fotku na internetu, že? A ono to není ani vtip, ono je to vlastně taková ta pravda, kdy my už jakože...
1: Jako mám se smát, nebo se nemám, nebo nebudu smát,
0: ti staří old schooleri, hele, ty jsi ode mě o 13 let, tak klidně se směj.
1: Mm-hmm.
0: Jo?
1: Dobře.
0: Jsem ve věku, kdy můj mozek říká, dělej si, co chceš, ale moje tělo říká, zkus to a zdechneš.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
8: Rychlá rota na Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská, Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: to super, je to pozitivní, že tady máme dneska takovou tu návštěvu z vysoké školy, která nám tady dělá různé, jak bych to řekl, takové prasečinky. No,
1: zpříjemňuje takové... nám tady společný čas, ano, každý, aby se tady se mnou nenudil každý
0: ano,
1: den.
0: Každý to vidíme jinak, jako jo, protože některé ty otázky byly vážně na tělo, některé otázky byly jednoduché, některé byly složité a jak říkáš, zpříjemňují nám to. Ty jsi tak pozitivní, zase tě radši zabil. Ale já jsem to chtěl vzít tím, že jsme se jich zeptali, jak je možné, že ta jejich generace jakože přestává pít.
1: No, protože mají zdravý životní styl, to jsme se přece bavili. Máro, včera jsme řešili zdravotní styl. Mají lepší životní zdravý styl. Tak,
0: ano.
1: Protože jsme řešili přece jídlo,
0: ano.
1: Řešili jsme cvičení, zjistili ano. jsme, koho tady máme z posluchačů, že cvičí každý den třeba. Tak vidíš, to je to normální a mně se to líbí a já jim fandím a jen tak dál.
0: Ano, super, takže oni přestávají pít. Protože jsou na vzestupu drogy.
1: No. Fresh Radio.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Take Me Home, tohleto je Armin van Buuren. V originále Red Hot Chili Peppers, by the way.
1: No.
0: Tady u nás na Freshi.
1: Tak, si představ, já jsem dneska si byla udělat pas. Nový.
0: Jo,
1: propadl.
0: Jo, jasně.
1: No, před dvěmi dny na úřadě.
0: Už byl propadnutý?
1: No, já už jsem to věděla, už jsem zase odkládala, víš jak, 2 měsíce, klasika. Už jsem o tom věděla. No, ale byla jsem tam dneska, takže dneska jsem si byla jsem na úřadě, bylo to poměrně rychle a měla jsem opět ošklivou fotku. To jsem chtěla říct.
0: No počkej, však oni si tě fotí sami?
1: No, fotí. Však tam vypadáš strašně vždycky.
0: A myslíš si, že to má vliv na to, že tě nepustí do nějaké země?
1: Nevím, snad ne.
0: No tak jako, já nevím, proč to všichni řešíte. To taky mamina si vyzvedla fotku, nový občanský průkaz a říká, já na tom vypadám strašně. A říkám, no a co?
1: No,
0: teď to přece není na vychloubání se.
1: Ale to my holky tak chceme vypadat dobře všude, ne? Tak já to jenom říkám, že opět to bude nepěkné, no. To jsem jenom chtěla sdílet, pane bože, nic víc, tak v tom nehledej žádnou vědu.
0: Každý, ať už na pase, nebo na občance, anebo na řidičáku, vypadá strašně. A kdo říká, že ne, tak lže.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz. Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové bannery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Golding, další příjemná muzika tady u nás na Freši. Vypadá to, že už se trošku ochladilo, protože i Míša má přes sebe přehozenou mikinu a popíjí čajíček.
1: No dobře, mikinu mám přehozenou, ale zapomněl si dodat, že mám tílko. A že to mám jenom přehozeno a čaj, jo, to máš pravdu, já už začínám pít ty teplé nápoje místo studených.
0: Dobrý,
1: takže nenosím tu klasickou termosku na studenou vodu, ale na čaj, no.
0: No
1: to
0: a který čaj v téhleté době se ti zdá být jakože nejatraktivnější, který chutná nejlépe a jestli to piješ třeba už jako, abys nedostala kašel, nebo abys nedostala rýmu, jestli tam je nějaká prevence, protože tam je potom, když je nejhorší, tak je ten samohon, ten pomůže všude.
1: Jo, tenhle je ten je výborný, to máš pravdu, ten je na nachlazení úplně jak dělaný, ale já mám nejradši, já piju čaj podle toho, jak mi chutná, takže já mám nejradši černý čaj, anebo potom matečko, zelený čaj, takže to tak střídám a někdy, když teda není co, tak tady mám nějaký obyčejný pitlíkový, já ten nepiju většinou. Většinou. Já mám totiž takovou super termosku, do které si můžeš ten sypaný čaj dát, že tam mám sítko a taky tam je taková kapsička na to, že tam ten sypaný čaj můžeš nosit, takže já většinou piju sypaný čaj, dobrý, kvalitní. Mám ráda.
0: Tak já myslím, že
1: třeba,
0: v příští hodince ti řeknu, co piju já.
1: Tak to pojď, to jsem zvědavá.
2: Fresh Radio. Jsme Metropolitní rádio.

0: Doprava.
1: 16. hodina odpoledne je tady, koukám opět na cesty a mám pro vás příjemnou zprávu. Opět v naší lokalitě, tím myslíme Moravskoslezský kraj, není hlášená žádná dopravní nehoda. Tím samozřejmě nemyslím nějaké bouchnutí plechu, ale prostě něco vážného. Prostě to, co nejde přes oficiální systém. To je dobře!
2: Doprava!
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Firemní akce. Takže zase salónek, chlebíček a po hodině všichni koukáme, jak se nenápadně vypařit.
5: Tak na to zapomeňte. V Umparku můžete mít celý areál jen pro sebe. Rozhýbat své kolegy, dát si společnou challenge, drink anebo vyzkoušet exkluzivní catering a pak to rozjet třeba na parketu. Trampolíny, nafukovačky, atrakce, bar, DJ a nejen nudnotuctovka. Od teambuildingu přes Family Day až po firemní večírek, který se klidně protáhne až do noci. Firemní akce jinak. Umpark Ostrava. umpark.cz.
6: Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Marek a Mikaela. Každý den od 14 na Fresh Radio.

0: Because the Night, 90 jako blázen, duším 92, 93, Telesa společně skoro. No a my se teď mrkneme na to, když ty si říkala, že piješ ty své oblíbené sypané čaje.
1: Ano, na co piješ
0: ty? Co piju já? Já totiž čaje miluju a jsem schopný vypít i litr a půl čaje za den.
1: No,
0: to znamená celou konvici. A já si od jedné firmy právě kupuju ty čaje v těch pytlících, ale mám jich několik druhů, jo? To znamená, že si dám třeba lesní jahodu, jo, dám si borůvku,
1: ano.
0: Jo, dám si zahradní směs,
1: ano.
0: Jo, a prostě to střídám, je tam třeba fruitky, tam je a tak dále. A je to všecko té jedné firmy a aby to nebylo prostě stereotypní, tak pokaždé si uvařím jiný čajíček.
1: No tak to je pěkné, já ti to jenom kvituju, že piješ čaje. To je správné, ono se to hodí,
0: no
1: protože v teple je to dobrý,
0: staříci,
1: v zimě.
0: A víš, jak to je super i studené? To je prostě to úplně je, petelice. Jo, ale já chci říct, že staříci pořád pijou tu svoji žkbrblavou vodu, jak já říkám. To je jemně perlivá voda, jo? A oni mi ten čaj se napijí třeba jenom jednou za den. Jo? A já si myslím, že to není dobré, jo? Ta jemně bublinková voda, to potom je večer říhací proces takzvaný.
1: Tak když jim to chutná, a tady se ve ptáčím sladíš, jestli sladíš.
0: Já to nesladím.
1: Nesladíš, necháváš
0: ne?
1: Tak.
0: Ne, nechávám to
1: já
0: tak, já vůbec.
1: Med. Já když sladím ten černý čaj, protože miluju černý čaj s berem, takže med.
0: Jasně, to beru, černý čaj je úplně super, že jo, Jean-Luc Picard pil taky Earl Grey tea,
1: ještě se ptá...
0: ale prosím tě, nech mě domluvit.
1: Pardon.
0: Med jsem použil naposledy, když jsem dělal to trhané maso, tak tam jsem do toho dával med jako do základu.
1: Tak jako tak... do jídla taky dávám občas, to je pravda, nebo mám ráda i na chleba. A ještě tady otázka, jestli piješ s rumem nebo se slivovicí.
0: Dobrá otázka. Odpovíme za chvíli.
2: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: No jo, ani ty housličky nejsou škaredé v té taneční muzice, co ty
1: rozhodně
0: na to?
1: Rozhodně ne, můžu saxofon, můžu housličky, můžu cokoliv.
0: Klavírek.
1: A klavírek.
0: Určitě. Ani trubka není špatná. Ano. Tak co tam byly ještě za otázky ohledně toho čaje, mého teda, co piju já?
1: No, ano.
0: Vevečko se šeptalo.
1: Jestli potom do čaje dáváš slivovici nebo rum?
0: No, já asi radši rum.
1: Radši rum.
0: Jo, slivovici čistou.
1: No, jo, tak domácí je úplně nejlepší, že jo?
0: No, tak určitě.
1: No a potom...
0: Když se podaří sehnat.
1: Hele, tady nám poslal Peťa. Australský pivovar uvedl na trh čaj, který chutná jako pivo. Tenhle by mi při nachlazení chutnal moc, píše.
0: Hele, já to beru, ale vzhledem k tomu, že prostě potřebuješ fungovat den, celý den a máš jakože večer až takový ten oddech, tak já přece úplně nevím, jestli bych si ráno dal čaj, který chutná jako pivo a pak jako šel řídit, jo? Jako to je takový ten pocit, kdy vlastně si myslíš, že to pivo v sobě máš.
1: Jako myslíš, že to je takový... Jak se tomu říká? No, teď mi vypadlo to slovo.
0: Oblbovák nebo?
1: Ne, no to je jedno. Prostě by si představoval, že máš v sobě alkohol, jo?
0: Jo, přesně tak.
1: Aha, no tak to ne, to nemůžeš pít, no. To je jednoduché.
0: Jako čaj to může být dobrý, ale jako třeba na začátek nějaké party, jo? V 6 večer si dám ten čaj s příchutí piva a pak už si dám to pivo a pak už si dám něco jiného s příchutí něčeho jiného.
1: To vůbec není špatný nápad.
0: Jako takový jako starter park, starter pak jakože party.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz. Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby. A neb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz. Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
4: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
5: Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní příchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-vík.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.
6: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Hauspro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: nebo co?
1: Jo, děláš to úplně dobře. Jo, hele, jmenuji se Placebo efekt. My jsme se předtím bavili o tom, já se ještě vracím k tomu čaji. Promiňte, to můžu říct taky. Já už jsem si vzpomněla a chtěla jsem jenom poděkovat našim posluchačům, že mi dokážou to slovo vždycky připomenout. Takže Kubo, dík.
0: Ne, to je super,
1: Placebo
0: úplně
1: efekt.
0: Všechno.
1: No, Placebo
0: já
1: efekt.
0: Jsem se chtěl bavit úplně o něčem jiném. Pamatuješ si na film Cesta do Ameriky?
1: Jasně, pamatuju.
0: Hlášky a všechno, protože já jsem teď projížděl zase internet, něco jsem hledal a samozřejmě na mě tady vyskočilo přes jednu aplikaci, jestli si vzpomeneš, když za ním přijeli do té Ameriky ty jeho rodiče,
1: ano,
0: tak se ubytovali v hotelu Waldorf Astoria v New Yorku. No a mě tady na mě vyskočilo prostě, že bych si mohl zabukovat pobyt.
1: Ježiš, to je tak krásné, jsem, tak jsem to
0: celé,
1: ještě jde.
0: Tak jsem to celé otevřel a teď na to koukám, jo, a ta cena se snídání je pouhých 47 389 korun za jednu noc.
1: To je nic, prosím tě.
0: Já nevím, já za ty prachy radši budu týden
1: na Ibize. Nikde,
0: na Ibize jako.
2: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: No jo, tak pojďme na to, protože už zítra to vypukne. Co to vypukne? No HR-ko 2026, kdybyste nevěděli, o co jde, tak je to People and Culture Show, která se koná 14. a 15. října v Gongu v Ostravě v Dolní oblasti Vítkovice.
1: Ona respektive začíná už dneska odpoledne, protože je to takový warm-up, který je ve Futureu, ale vlastně ten hlavní program, jak říkáš, je od zítřka, od rána, festival, kde je přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage workshopy a témata jako AI v praxi, budoucnost práce, leadership, firmní kultura a takhle. Tohle nás všechno zítra čeká, bude to navité a já se na to velmi těším, protože my tam budeme vysílat živě.
0: No jasně, já myslím, že už to začne Jirka Javorský a my to, jak se říká, ukončíme. A ty už tam jedeš dneska a stanuješ tam, nebo no, si tam až od zítřka?
1: Skoro, uvidíme.
0: Ale těším se na to,
1: zima.
0: Těším se na to, uvidíme, jak to všechno dopadne.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
4: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: 16 hodin 51 minut, myslím si, že je na čase, abychom se opět podívali na dopravu a vypadá to dobře. Opět žádná dopravní nehoda v rámci Moravskoslezského kraje. Co bude nás čeká
2: to
1: večer?
2: To je krásná práce. Dneska už Fresh Mix s Alešem Brunou a jak už to ve středu bývá, jsou tady fatální teroristé, takže Fatal Terror Show v porání dneska Femfy a Madface.
1: Mm-hmm. Tak. Klacky v kýblu na plné kule od 19 do 21. Mějte se fajn a zítra z živého vysílání z Dolní oblasti Vítkovice. Ahoj!
0: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.

0: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz

Tak hezkou středu jste na Fresh in the Mix, startujeme tu dnešní dvou hodinovku tanečně, hezký poslech. Ale to jsou švédští galanty z nich 1, 2, 3, 4. Čekají vás nové, staré in the mix.

My dneska při středě budeme hodně vzpomínat. Tady je Sabrina. Velkoprsá italka, tady Sabrina Palermo. Tohle udělala ze Stokem, Aitkenem a Watermanem. Dneska trošku zapomenuto ve stínu Boys, Boys, Boys. All of me.

Dneska vás při středě čeká druhá půle Fresh Party Mixu číslo 10. Včera jsme si dali první půli, taky jsem tam plácnul playlist na můj Facebook, tak mrkněte, co vás čeká. Jasně, staré jedy, staré pecky napříč věkem a žánrem. A k tomu ještě třeba Sabrina právě teď, All of Me.

Takhle se jmenoval klub, ve kterém Madonna v 80. když si začínala svoji skvělou kariéru. Dansteria. Tak je to jeden ze singlů, který Madonna vydala ze svého posledního alba. Abyste na Freshie in the Mix.

troška taneční romantiky, exotiky. Já nevím, co všechno ještě tam dokáže zakouzlit francouzský hvězdy Eagle. Jedeme taneční, ale zatím na pohodu.

Kanadská Carly Rae Jepsen také stihla vydat celý album, ale moc se neprodává, jako kdysi ty její předešlá, bohužel. Tady je Motivation.

Baseball oprášelky si mě oprášíme taky dneska. Tady je divoká, šílená, bláznivá noc s nimi. Crazy, crazy nights.

Oni na počátku samozřejmě byli hodně tvrdí a hodně zajímaví s těma maskama, ale pak šli do popíku, teda tvrdšího popíku, no dobře.

jako řízný, ale chytlavý, ne? Kiss Crazy Nights. Správně, Crazy Nights. Že se nám tam vlezou One Republic.

Vidíte, zrovna One Republic jsou taky vlastně rocková kapela jako Kiss, ale zase o hodně měkčí, že jo? Dneska se to dělá trošku víc popíkově než rockově. Paid It All, tedy poslední single zatím od nich. Taky ho znáte z playlistu našeho rádia, tedy Fresh Rádia.

0: Tak za chviličku pokračujeme The Mix při středě, nikam nechodit. Ze frekvence aplikace DA Plus jsme fresh.
1: Rajva, bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Rajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Rajva, určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Rajva.cz.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sarah Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
7: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

Jsme tady Karol G jenom měli, tady je ta písnička s Bruno Marsem, Still v tanečním remixu. Ona mu to nakonec oplatila, zahrála si v jeho novém hitu z nové desky

Jdeme opět vzpomínat. Jdeme si hrát na detektivy. Teda mi ne, ale britská kapela Thompson Twins z 80. We are detective.

Kapela U2, slavná to irská, legendární, vydává nové album. Pojďme si je připomenout, možná v tom, no oni těch hitů samozřejmě měli více. Tady je Pride in the Name of Love, Tiësto remixu.

Yes, Tiesto a YouTube, right, in the name of love. Opět lehká vzpomínka. A jo, tohle to je obrovský hit, který funguje pořád.

Lámač srdčí James Blunt. Taky se snaží vydělat nějaký prachy a znovu se dostat do podvědomí dívek. A dneska už vlastně starších dám. Ha, ha, ha. Tell it's like summer.

Taky John Legend, zpěvák, který si zahrál občas i v nějakém filmu, hlavně hraje skvěle na klavír, vydává novou desku. Pojďme si ho připomenout v písničce Love Me Now na Freshy in the Mix.

abychom měli všechny ty německé velké hvězdy taneční muziky pohromadě. Přidám tedy k Felixu Jénovi a k Topikovi Ještěrovi na Šulce. Take it slow!

Pravda je Bullets od Watermata v nové verzi, zpívané verzi. Ona už jedna byla So Real se jmenovala, máme tam někde v harddisku. My už jsme tady jednou zpěváka kapely One Republic měli, tedy Ryana Tedra, pojďme si hrát ještě jednou ze Sophie Tucker. Tohle se objevilo tak týden 14 dnů zpátky, už to taky hráme u nás na Freshi. Tsunami se to jmenuje.

0: One Republic, tady je Ryan Tedder, Tsunami. Za chviličko nás čeká druhá část, druhá půle, Fresh Party mixu číslo 10, včera byla první, playlist na Facebooku, spousta starých dobrých dědů. Tak doufám, že máte rádi starou muziku a že za chviličku budete u toho společně s námi zase na Freshi, in the mix. Tři frekvence, aplikace a DAB+, jsme Fresh.
1: Fresh Radio, Ostrava, 886 a 103.6 FM, Třinec, 106.5 FM.
2: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
3: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
5: Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní tříchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-vík.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Tak jsem zpátky, sliboval jsem starou muziku, je tady legendární zpívající Stevie Wonder. Od narození slepý, ale o to měl větší hudební nadání. I Just Call to Say I Love You, písnička z roku 1984 u nás Karel Gott. Jinak z romantické komedie Lady in Red, žena v červeném. Hezký poslech, připomínám playlist, můj Facebook. A teď už pojďme užívat staré dobré muziky.
1: Fresh Mix a Aleš Bruna.

V roce 1991 vychází slavné studiové album Dangerous Michael Jacksona. Trošku se v tom tehdy motal, takže nevěděli, jestli je černý nebo bílý. Black or white. Takže 1991. A skvělý klip. Létající gauč a jak se jmenoval Kalkin, herecký dětský idol tehdy v klipu.

0: díky naší touži.
1: No je tady Michal David. Hitmaker. Nevím, jestli to je nadávka, nebo jestli to je slušný slovo dneska v současné době. Hlavně ve spojitosti s ním. 1986, Suprafon. Kroky Františka Janečka, potom i film Decibely lásky.

Ale jo, několikrát jsem měl šanci s ním vystupovat. V hlavě to má spočítaný, ví, jak to má dělat, aby to prostě vydělávalo prachy, nebo aby to bylo úspěšný. Trošku kolotočářsky, trošku italsky, poplatné texty. A jedem! Je tady věčně, Michal David.

Mix s Alešem Brůnou. Peter Bolen, Thomas Anders, Warren Tolkien. Tohle to byla jejich první obrovská pecka You're My Heart, You're My Soul 1984. A pak to všechno začalo s nimi. Půl dokola.

1989, Kauma Lambada. Brazilský párový tanec. Jasně, legenda. Někde jsem zasekl, že zpěvačka nedopadla úplně dobře. Někdo ji zavraždil někde v pralasích. Ale to je prostě život, no. A my se na Fresh in the Mix vzpomínáme.

Je to 4 roky, co jsem měl tu čest s nima vystupovat na jednom pódiu. Francouzští Gypsy Kings a jejich Megamix, ten vyšel v roce 1999 a hraje se dodnes. A všichni to zpívají zborově. Bamboleo a spol!

Tak pomalečku to tlačíme do finále. Připomínám Fresh Party Mix číslo 10. Playlist na mém Facebooku, je tam i odkaz ke zlovu poslechu či ke stažení. Tohle to je ABBA. Legendární švédská ABBA. Písnička vyšla jako propagace alba Great Hits číslo 2 a stala se obrovským hitem, který funguje taky dodnes, vždy a všude. Mladí, staří, prostě všichni zpívají zborově Gimme, gimme, gimme, Man After Midnight. 1979. Vyšlo poprvé.

Finále tady, geniální basovka ze spod. Nová verze Hebové slavné melodie Sunny 1976. Jasně. První studiové album kapely Boney M, Take the Heat of Me. Na něm Daddy Cool a Sunny jako dva největší hity.

Ona v originále je to taková jiná, úplně jiná písnička, ale ta basová linka a ty smyčce v pozadí a vokál Les Mitchell s Boniem tomu prostě dal nesmrtelnost.

Kdo by neměl rád sluníčko? I love you, sunny. Boniem. A kdo by taky neměl rád staré písničky, staré pecky, staré hity? Připomínám, Fresh Party Mix číslo 10 najdete u mě na Facebooku, playlisty, odkaz ke znovu poslechu. A už příští týden pro vás chystám nový, tentokrát taneční flashback dozadu. Fresh Party House Mix. Jsme fresh!

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
6: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Firemní akce. Takže zase salónek, chlebíček a po hodině všichni koukáme, jak se nenápadně vypařit.
8: Tak na to zapomeňte. V Umparku můžete mít celý areál jen pro sebe. Rozhýbat své kolegy, dát si společnou challenge, drink anebo vyzkoušet exkluzivní catering a pak to rozjet třeba na parketu. Trampolíny, nafukovačky, atrakce, bar, DJ a nejen nudnotuctovka. Od teambuildingu přes family day až po firemní večírek, který se klidně protáhne až do noci. Firemní akce jinak. Umpark Ostrava. umpark.cz.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

A budeme vzpomínat, dáme si filmové písničky ze 70. let. Jasně, hlavně ten nejznámější, to znamená Pomádu a Horečku Sobotní noci. I když ne, tak úplně zase, no. Stay in the life, Bee Gees, hezký poslech.

Jasně, nejznámější asi je Horečka sobotní noci. Ta byla průlomová. Tak to by se taky na jiné filmy ze 70. No, i když vlastně jo, jsou tam klasiky, jasně, jo, dobrá.

Billy G's Jive Talking. Tady Robin Morris Gibbové. Ale taky ještě předčasně zemřelý Andy. To byla silná australská čtveřice. Jdeme ujívat auto. O automyčce ruční samozřejmě tehdy. Car Wash. Další filmový song ze 70. Slavný. Naštěstí přežil film. Tady jsou Rolls Royce.

My to samozřejmě tlačíme do finále. Pokud mě chcete vidět v pátek, tak jsem odpoledne v hotelu Jura na Čeladné. Vzpomínáme a paříme až do 10. hodiny. A pozor, od 12. hodiny jsem v musicalu Rytmus, bývalý Slovan v Třinci. Tam rozjíždíme party po kapele Heffron, což je živá rocková tvrdší kapela, a po ní nastoupíme a od půlnoci, tak tam se můžeme potkat taky. To je pátek. A v sobotu klub Angels. V Ostravě Porubě na Maďarské. Angels Club Number One. Tuto sobotu poprvé. Tak přijďte mrknout, jestli to umím. Haha.

tuhle tu písničku také složili Bee Gees, ale na soundtracku z Horečky sobotní noci zpívala právě Ivona Elliman. Tady máme v rámci filmového vzpomínání ve finále čtvrtečního mixování.

Ve finále se vrátíme ještě k Horečce sobotní noci, taky Lalo Schifrin, velký filmový to skladatel, nás pozve na Draka. A zase v úterý po 17. In the mix, čus! Pátek, Třinec, sobota, Poruba. Se uvidíme, možná, hoj. But a weakness was shown, cause his hustle was wrong. His mind was his own, but the man lived alone. Fresh mix!

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
1: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
2: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
3: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
0: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
6: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: Čaute, vítáme vás dneska. Kde vás vítáme?
1: Na Radio Fresh možná?
0: Na Radio Fresh,
1: Fatal Terror? Nepamatuji si, ty už tady dlouho nebyl.
0: Já jsem tu dlouho nebyl, no.
1: A jinak z fabriku, že?
0: A z fabriku přesně, v našem studiu. Dneska jsme si tady po dlouhé době pozvali hosta.
1: No.
0: No.
1: Odkud přijel?
0: Odkud přijel?
1: Z Brušperku?
0: Tam přijel.
2: Čau, skluci.
0: Čus. Jak to jde?
2: No jo, jde to parádně. Jsem rád, že jsem tady. A přijel jsem z Brušperka, to jste trafiky.
0: To víte. To je, jak dlouho jsi jel? Jde kousek?
2: 15 minut.
0: 15 minut, ok. To, já jsem tady jel 17 a to bylo zastavit. Cool.
2: Jel
0: jsem jako ďábel. Super. Já, my už jsme tě tady měli, ne? Jednou v rádiu. Že?
2: Jo, už to pár let to bude, no. Hmm. Možná i dvakrát, ale takže to dlouho.
0: Tak co je nové u tebe?
2: Nového, co je u mě nového? Spousta věcí, ale ta, proč tu jsem, je asi to, že jsem udělal album.
0: Wow. Přesně tak, přesně tak. Mr. Kvoma, nové album. Kolik tam máš tracků? Nechci takový jako počítat.
2: 16 věcí.
0: 16 věcí.
1: Všechny tam ani nemáme, no.
0: Všechny tam nemáme, ale budeme si hrát jako víc jak polovinu určitě.
1: Jo, myslím, že tam je 9 celkově.
0: A jeden první track už nám z toho hraje.
1: No.
0: Jak se to jmenuje? Máš, ty nemáš informace k tomu?
1: Peťa má informace, může nám třeba říct k tomu tracku něco
2: mám
1: konkrétně.
2: Je to kolab s Computer Artistem, mým dlouholetým hudebním partnerem.
0: To už jsem taky dlouho neviděl,
2: jo. Jo, jo. A s Johankou, to je holka z vedlejší vesnice, vokalistka, super holka, talentovaná, takže takový jako pop and bass. Vystoupení těžké z naší komfortní zóny.
0: Yes,
2: okay. No, jo.
0: A track se jmenuje Hold the Line.
2: Jo.
0: Tak jo, tak si jdeme poslechnout.
1: Jdeme na to.

0: ztratil mikrofon. Jo, co tam máme dál?
1: Máme tady další kolab s Řeckem.
2: Je to Řecko, je to z Dysfony, super kluci z Řecka, super zvukoví inženýři a super lidi, no, prostě. Bylo fajn, zajímavé s nima dělat track, protože měli úplně třeba jiný přístup než spousta jiných lidí. Prostě poslali paletu zvuku a já vlastně jsem jenom bral a házel to do toho projektu a všechno tam se dělá.
0: Super.
2: Na track.
1: Takže oni ti jakoby dali samply a ty jsi to se strojil? Nebo?
2: Dá se tak říct, ten track jsem dělal asi za jedno odpoledne po jedné solidní kalbě. A jakože to byl ten, to je ten z těch, co uděláš za jeden den a pak to jenom nějak doladíš. Což je fajn a nestává se to často.
0: Jo. To dáme všichni, no. Ale zní to dobře, jo? Tak ať to neprokecáme.
1: Tak jo.
0: Pustíme si to a pak budeme zase kecat.
1: Ano.

0: Když si něco řekneme o téhle novince, tak bychom si ještě něco mohli říct o tom albu. Jak se to jmenuje, kolik tam je tracků, to jsme řekli, ale jak se to jmenuje, jak dlouho to dělal.
1: Tak jo, album se jmenuje Advanced a dělal jsem to asi, nevím, 4-5 let celkem, myslím. Ta nejstarší věc vlastně byla ta první, co jsme poslouchali a jo, no, jo, 16 věcí je dost, je tam spousta takhle, asi QO před nějakými lety byl tady jako neurofunkový ten producent hlavně.
2: Král.
1: Ale tohle album, to asi těžko, ale tohle album je takové jako obsáhlejší v tom, že tam jsou vlastně, jak jste slyšeli, no, ten první je skoro pop, bych řekl. To si jde zase takové neurofunkovější, ten Thunder se hraje tečkom s Johankou, zase spíš dance floor, je tam i něco skoro do deepu, je tam i house, je tam i hardcore, je tam i techno, je tam prostě všechno možné, jako všechna hudba, co mě baví, no. Žádné škatulky. No, začínám tvrději na tom albu, ale mění se to prostě v průběhu. No.
2: Takže vlastně ten název toho alba říká, že jsi pokročil.
1: Přesně.
2: A prostě už nejsi jednotvárný producent takzvaně, ale jo, máš větší záběr.
1: Asi jo, nejenom jako té hudby, ale tak nějak celkem pohledu na život.
2: Tak člověk zraje s věkem, že?
0: Jo, přesně to
1: je. Je třeba si to uvědomit, že něco nebude na věky a je třeba jít dál.
0: Je to tak. Super, tak jo, tak pustíme si tu novinku. Další, to je featuring zase s Johankou a jmenuje se to Thunder a zní to hodně dobře. Pozadní, jdem na to.
2: Jdem na to.

0: Jsem lepší a lepší. Tohle šlapalo hodně dobře, to jo.
1: Jo, je to trošku jiný kvona, než na kterého jsme zvyklí z minulých let. Však sám o tom povídal před chvíli.
0: Je to tak.
1: Změna je život.
2: Jo, ale teď, co začíná, tak to už je zase tak trošku jako tvrdší, řekněme.
0: Já už to slyším, no, začíná být strach. Kdyby se zaslo, tak to nevím.
1: To je vlastně, je tam MC...
2: Cryptomeric.
1: Jo.
0: Mi to vypadlo, co chtěl říct,
2: že... Já jsem si to přečet.
0: Jo.
1: Okay. Ne, já jsem jenom chtěl říct, že vlastně ty už s ním máš, spolupracuješ dlouho takhle, že?
2: Jo, já myslím, že...
1: To je nějaký pátek.
2: Jo, že poslední track spolu jsme udělali podle mě tak 2015, takže to už je nějaký pátek, no.
1: Mm-hmm.
2: Ale jo, známe se dlouho. A mám na něho spoustu dobrých vzpomínek. Vzal mě... Kdysi dávno na Lady Drollu, myslím, že ještě Benešově hrál Ace Skills, nevím, jestli znáte toho DJ, ne, takové jako breaky a takové funky, tak já jsem to vůbec neznal a jako strašně jsme se tam sundali a bylo to super. pak jsem to začal poslouchat. No a teď jsme se dali zase dokupit tady na tohle, no.
0: A taky jste se zmastili u toho? No?
2: Ještě ne, ale myslím si, že se potkáme brzo v Esku v Olomouci tento rok, takže...
0: Bude
2: obnovíme spolupráci na jiné vyšší úrovni než muzika.
0: Vyšší spirituální úrovni. Ok, super. Tak jdem se to poslechnout.
2: Tak jo.

0: Tak jo, tohle byl Boo, tohle nebyl Quo, ale my si budeme pouštět další novinku s Kvačkem, s Leduem a Johankou zase. Ale máme na něho další otázku, na kterou se zeptá... Tady ten škůl.
1: Patali traxi nejvíce pištli.
2: No asi na ten, co se ti líbí, na který tancuješ. Já nevím, z toho alba fakt nevím, na co jsem nejvíc pyšný. Asi na všechno tak nějak dokupy, asi to nedokážu. Nedokážu říct, že by byl jenom jeden, fakt ne.
0: Ok, a hraješ všechny tracky, nebo který nejvíc hraješ?
2: No asi ty tvrdší, jakoby no, na těch akcích asi fungují víc, jako nejvíc. Když to takhle vezmu, tak asi ten první, co hrál, si myslím, že byla nejvíc práce, takový úplně jako jiný, než jsem,
0: ne.
2: Co jsem dělal, ten online, hodně muzikální, melodický a tak. A je v C-čku, což je jako strašně těžké pro mě na míchání.
0: Mohl to, ale.
2: Hodně nízko, no, asi tak.
0: Okay. Asi
2: nevím, co bych dodal.
0: Super, dobrý. Tak si jdem pustit další novinku a tou je Let's Go.

0: Tohle je asi nejvíc novinek, co jsme tady měli za sebou.
1: No, jasně.
0: Ale dává to smysl. Hrajeme si celý album od počka, takže, nebo no. 80%.
2: Spíš 60.
0: 60, no.
1: Já jsem nechtěl opravovat taky matematiku, ale to no.
0: Takže 60%.
1: Jo. Každopádně máme tady další kolab s německými Neon Light, tak můžeš nám třeba říct, jak tohle se speklo, tak říkajíc.
2: To určitě můžu, no. A popravdě tady ten track je hodně inspirovaný mým zažitkem tady z fabriku. Z hodně jako raných dob, jako když jsem tady hodně jako trávil času přímo před Brnama.
1: Jo, tak to je super.
0: Proto Dark Room, jo?
2: jo, ano. Vlastně tam je takový jako vysoký zvuk, takový jako synth na začátku vždycky doby a když se to bylo, myslím, Arm Bleach se to jmenovalo, Current Value track, asi z roku 2010 nebo něco tak. Mm-hmm. A já si prostě pamatuju strašně živě, jak to hrálo v té době tady právě v tom klubu a že jsem z toho byl dost jako na větvi, no a vlastně jsem si řekl, že bych chtěl udělat něco takového na půl cesty mezi Neurem a Techstepem a s podobným jako vibem, no, takže jsme to spekli docela po pár večerech s Tobím z Neon Lightu. Šlo to rychle a dobře a bez problémů.
1: Je to super track, šlape to. Moc se mi líbí.
0: Tak jo, jdem se doposlechnout.
2: Děkuju.
1: Neváš zač, Péťo.
0: Jdem na to. Qual Neon Light. Dark Room.
3: Fatal Terror. Novinky.

0: Teď zkusíme trošku rychle něco o tom říct, protože chceme stihnout drop, protože mi vždycky něco řekneme a je breakdown. Promeškáme drop.
1: Což je asi český mezihra.
2: Odpočívací
1: část. Čurací pauza.
0: Jo, mě tak napadlo, máš nějakou lunch party k tomu? Nebo?
2: Jo, 23. příští pátek vlastně ve SKU a máme vyprodáno, tak se těším.
0: Krása.
2: Mám takovou jakoby vizuální show, kromě audia, které už mám tady, posloucháme teďkom, tak i jako nějakou projekci s vizuálem prostě.
0: Paráda, super.
2: Krásné.
1: Mm-hmm. A kdo tam bude?
2: Ve SKU, Edraž, mm-hmm. Amerikan, Halucinator, no, já pak myslím z českých zdravců Ziggy, s Prtkem, no a support.
1: Mhm,
0: mhm. Pokud si hovat. DJs na jednu noc, to bude,
2: bude
0: dlouhý.
2: To fakt drichta,
0: jo. To bude dlouhý.
2: To bude, v téhle sestave to bude fakt bolet.
0: Ty jsi s tím smířený, to vidím na svém obličeji.
2: Já. Těším se.
0: Ok, tak jo, jdeme si poslouchat ten drop teda.
2: Už byl.
1: Nevadí.

0: Tak pojďme pro keca drop.
1: Přesně, a tak tam jsou dva dropy a to stihnem. Tohle je Quo a Trillo, Push It To The Limit, Edraž Remix. Já bych se zeptal, jak se ti povedlo získat Edraže na tento remix. Je to těžké, je to lehké, je to střední obtížnost?
2: No, začalo to dobrou zábavou zase.
0: Můžu začít chlastat.
2: Taky jednou v Esku, tam jsme to nějak načli. No a pak nějaké jako... Nebylo to asi úplně jednoduché, stalo to pár SMSek nebo zpráv na WhatsAppu v průběhu, řekněme, roku. Ale pak se to najednou stalo, najednou to poslal a jo no, je to tam, mám z toho velkou radost.
1: Je to, já bych řekl, že to je nářez a jako mít na albu legendu legend, bych ho nazval, když to slovo se dneska jako používá možná až moc, ale u něho bych
0: řekl, u něho bych se nebál, no.
1: Legenda legend, mít ho na albu, tak to musí být asi super jako pocit.
2: Jako jo, já už jsem to tak nějak vstřebal, a protože už je to nějaký pátek, co ten track je jako hotový, ale jasne. Samozřejmě jako jo, je to dělo, je to pecka, taková třešnička na dortu právě těch 16 věcí, co si víc můžu přát, jako asi nic, jako já jsem fakt dobrý, no. Je to fakt, je to banger, v klubu to funguje prostě skvěle. Jo no, to je vše.
1: Tak pojďme na to, no.
0: Jdem si poslechnout.
2: Jdem si poslechnout Breakdown.

0: Pojďme to radši rychle okomentovat. Toto je taky, Peťo, tvůj track, že, z alba. Aby někdo si nemyslel, že už skončil Fatal Terror, tak neskončil, jenom jak jsme o tom předtím mluvili, Peťa pokročil a už nedělá jenom drum and bass, že?
1: No, je to tak, no. Je to poslední věc na albu, jmenuje se to Mozaik, je to collab s Prtkem a je to house. No, je to taková jako, jak to říct, no, track o tom, ten text je takový jako o tom, že jsem našel zase lásku k tomu dělat hudbu, co mi trošku jako chybělo za poslední roky, ty předchozí, a prostě tak nějak dělat to víc pro sebe a ne pro algoritmy, pro obrazovku, pro to, abych někde jezdil hrát, ale prostě pro sebe, no, pro radost. Vlastně to dělá i někomu dalšímu, jasně, to house.
2: Mě to udělalo velkou radost, mě to fakt strašně baví tady.
0: Jo, mě taky, já jsem to dneska slyšel odpoledne poprvé a to bylo láska na první poslech, bych řekl.
1: Mě to jsem rád, tak snad to tak bude mít víc lidí.
2: Je to banger jako za mě. Co si řekl ještě?
0: Byl to vlastně poslední track, co jsme vybrali, že? Nebo respektive Peťa vybral, nebo já jsem vybral, nevím. Někdo vybral, co se týče tvého alba?
1: Jo, pro dnešek, řekněme.
0: Ano, takže my ti tímto děkujeme.
2: My ti děkujeme, příští týden si říkal, že to máte v pátek to launch party, nebo
1: yes,
2: v sobotu?
1: Yes.
2: Tak kdo chce slyšet celé album, přijďte, protože ho tam chvíličku bude hrát live.
1: Jo, vlastně ten den to taky vychází, takže kdo nemůže přijít, tak ať si to poslechne jinde, budu moc rád. A moc vám děkuji, pane, za pozvání, bylo to krásné.
2: My jsme tě zase rádi viděli.
1: Super.
2: Tak jo, jdeme dál. Teď si hrám ještě jeden track, bude to Skimmer. Není to žádná novinka.
0: Skimmer
2: a
0: Apsu.
2: No Way. A potom si zahrajeme Set of Frictiona z DNB All Stars. Tak jo, jdeme na to.

0: All-Stars. All-Stars, how you not feeling? Somebody raise one hand in the sky like this.
1: Můžeš dýchat?
2: Samozřejmě.
1: Dobře, tak jo. Máme tady 8. hodinu večerní a pouštíme si set, tentokrát DJ Flikšna a jeho MCho MC Linguistics, myslím, že to je z května tohoto roku, z DNB All Stars z Majorky, ze španělského ostrova, a my si ještě můžeme rychle zmínit, předtím jsme to nestihli, že v pátek tady dorazí po dlouhé době do fabriku Metric.
2: Yes.
1: A budeme tam hrát mimo jiné i my dva.
2: Yes.
1: Bude tam i Siphon aka No Money. Yes. Back to backu s Fantekem, bude tam Lineart, ten bude dvakrát v back to backu se mnou, já jsem se taky pozval.
3: Jak dvakrát v back to backu s tebou?
1: No, my budeme hrát 11 až 12 až 4 a 5.
3: Fakt?
1: Prvně to je jako Lineart back to back Femfing a potom to je Femfing back to back Lineart pro
3: změnu. Okej. Vlastně jsem nevěděl.
1: Jo. A potom tam je ještě mladý producent a DJ Lasik. A ještě na někoho jsem možná zapomněl, teďka nevím, no, tak se omlouvám.
3: Na Metrika? Zapomněl jsem na Metrika.
1: Ne, Metrika jsem říkal, Madface, no asi jsme nezapomněli. Nevím.
3: Ne, to už by ani nevyšlo hodinově, jako to.
1: Jasné.
3: To musel být do 8.
1: Takže kdo chce nějaké taneční písničky slyšet v pátek, tak doražte do fabriku.
3: Yes, my tam budeme.
1: Tímto se s váma pro tento týden pořad středu loučíme.
3: Prostě jdem spát. Řekni to nárovně, jdeme přesně spát. Vy si ještě poslachněte Frictiona a taky potom běžte spát, protože zítra čtvrtek musíte do práce. Jo. A vidíme se v pátek ve fabriku.
1: Tak jo. Čau. Mějte se pěkně. Čau.

everybody feeling okay? I'm gonna see you lot move.

0: Koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
1: Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní tříchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-vík.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Rádiu. Zaručeně první v českém éteru.

0: jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show.
1: Fatal Terror.
0: To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
1: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: DAB FM anebo apka. Fresh je všude. Fresh Radio.
1: Srdečně vás vítáme v Bratislavě.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Novinky na Fresh Radio.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz. Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz.

0: chtěl hrát první ligu, ale neměl žádný výskok. Holky odvracely pohled, nechtěli mě chýt. Chtěl jsem s nima párty, neměli pro mě místo.
1: Bolelo to, víš co?
0: Dneska se otočili stoly. Nejsem stejný kluk, co znal asi ze školy. Ty peníze jsou dlouhé, ta pomsta je tak sladká.
1: Čeká v dešti před klubem jak poslední šlapka. Ha!
0: V ulicích, kde stříhal skéro, ho tam tud mám svoje jméno. Na co kamarády, když můžeš mít bé?

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
3: Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní příchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-vík.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.

0: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

Ve vile je víla, můj uvadám.

nejlepší old school, který znáš.

0: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio.
1: Would you go to bed with me?

0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
0: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti. Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.
1: Raz, dva.

0: Express na Fresh Radio. Buď fresh.
1: Fresh.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkidek.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.